0: to.
1: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
0: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
0: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Hezkou a příjemnou hlubokou noc v hodině mezi psem a vlkem vás zdraví Honza Kulík, starý pes, co rád, že to jsem já. Dneska vás provedu víceméně umělci a jsem tam i big bandy konce let 30. do první půl let 40. aby jsme si toho času užili, protože furt jsme měli nějaký tematický pořady. Dáme si takovou oddychovku, jo, decentní. Tohle to byl Joe Venuti, skladbička Something. Joe Venuti tady bude ještě jednou ve skladbičce Nothing. Byl houslista dobrý. A pak se podíváme na Canta Basieho.

Count Basie Blues po setmění. Poznámka pro hifisty, jo. Tady ta deska není zničená, ale protože je to edice Brunswick, která se k nám dostávala krátce po válce, desky lisovaný ještě z válečného materiálu, takže ten matroš nebyl tak dobrý, jo. Ta struktura, je to tam slyšet. Já tady mám Jimmy Lunsforda, ale ten bude za chviličku, počasí dáme ještě jednou Count Basieho, tohle to byl snímek z roku 38, z roku 1940 už, a Mountain Swing se to jmenuje, kvalita už je podstatně lepší.

Na desku společnosti Brunswick se vrátíme znova, respektive k deskám společnosti Brunswick, a tentokrát to je Jimmy Lunsford, Moje modrý nebe, klasika, standard. Tak nejdřív ten Jimmy Lunsford, pak Albert Emmons, držte vlnu.

Jak už jsem tady jednou říkal, tak Albert Emmons se živil hudbou víceméně příležitostně, nebyl takový zapálený jazzman jako většina, že jo, lidí z té doby. Když ho to nebavilo, tak na to hodil loď a živil se jako pingl nebo dělník, montér v autosprávkárně, a když začali svědět prsty, tak zase šel do toho. Billy Cotton Orchestra, zachovalá značka Imperial a Standard, prachy nepadají z nebe.

ortodoxní swingař by řekl, to je limonáda teda, stokrát sladší cukru. No, je to závěr let 30. tohleto, je to taková trošku přislazená verze, no, taková komerčnější, ale má to mojí diskotéce, dá se říct, taky místo, přece tu desku nevyhodím. Teď si dáme opět Counta Basieho Mountain Swing a za chvíli je tady opět Jimmy Lansford a se standardem Sladká sůl.

Že je to na Brunsviku, to jste určitě poznali, jak to hezky šustí, a já takhle dělám vždycky u nás na rádiu ve čtvrtek na večeru pořady Oldies Party se to jmenuje, a tam jako prostě chrastím těma starýma vinilama a jako něco odbornýho o tom řeknu, a to se dělá běžně, jo. A jednou občas za nějaký uherský rok ve mně chytnou saze a celou dvouhodinovku tam napálím jednu bombu vedle druhý, jo. A tomu říkám zbraň hromadného ničení, a přesně to dneska dělám se swingem, ale jsem tam vám řeknu jak něco zajímavého. Django Reinhardt, Stepan Grappelli, Dojna.

Tak to byl nikdo jiný než Karel Vlach a Václav Irmanov, nebo taky Vjačeslav Irmanov a známý standardní Candy. A my jsme do toho tak neřezali jako pořád, tak si dáme Day After Forever. Den, který by měl trvat navždy, když se někdo zamiluje, že jo, to je srdce rvoucí milostná záležitost. Když někdo zamiluje, tak většinou to má trvat navždy, no někdy to potom trpce lituje, ale to je zase jiná věc, která do jazzu vůbec nepatří. Držte vlnu.

jsem zapomněl říct, to byl Karel Blacha opět, Vlačeslav nebo Václav Irmanov, jak chcete, ono obojí platí. A když teda hrajeme toho Vlacha, tak bychom si mohli dát nějaký kousek s Jiřinkou Salačovou. Říkej mi to, to byla velký hit, říkej mi to prosím potichoučku, 40. leta, to byla ta euforie, že jo, teď krásný období teda až do roku 1948, ale to sem taky nepatří, že ano.

0: Když jsme už ty druhý půli 40. let, zase brzy už jsme jako přeskočili, tak bychom si mohli dát ještě jednoho Karla Vlacha, tentokrát s Voskovcem a Werichem. Je to známá balada o byrokratovi, je to obě strany vám pustím, protože na jedný je předscéna a na druhý, a ta předscéna stojí za to, takže trošku mluveného slova. A na druhý je krásná swingovka. To je z doby, kdy se Voskovec s Werichem vrátili z Ameriky a oba si mysleli, jako, že to s bolševikem půjde. Jo. A jak se jako ukázalo, tak to je, Voskovec hlavně to poznal velice brzy, tak to s bolševikem nešlo, ostatně víte sami. Ale tady se dlouho mluvím. Necháme to povolanějším.
1: O čem byste rád zpíval?
2: No co třeba zkusit Odysea.
1: Odysea, kdo jest Odysseus?
2: To byl ten chytrý Odysseus, přeci byla o něm napsána kniha téhož jména.
1: Iliáda.
2: Ano, Homer to napsal, Homer.
1: To je moc pěkná kniha, ta líčí všechna dobrodružství Odysseova na cestě z Troje do Itaky.
2: No nejkrásnější je to, jak se zastavil na tom ostrově, jak tam na tom ostrově vládnul ten obr.
1: Ten obr, ten Polyphemes.
2: Ano, Kyklop to byl, Kyklop.
1: Ano, patentní obr nosil jedno oko prostřed čela. Takhle.
2: Ano, ano, to byla báječná optika na tu dobu. Anastigma, světelnost 1.9 a samo spouštěč v nose měl ten obr.
1: Ano, a fotocelu v uchu.
2: Ano, bylo báječné. Krásný snímky s tím dělal.
1: A Homer to krásně líčí, jak on právě vyvolával snímky z dovolený, který nadělal bokem, když v tom vstoupili do té jeskyně Řekové.
2: Ano, Odysseus je vedl a jak tam vešli, tak pustili světlo a zkazili mu ty snímky.
1: No to vidět toho obra, to těsně dožralo, hned se do nich pustil.
3: Co vy tady takhle koukajte, prosím vás, dejte... Povídá.
2: No, to je doslovný překlad, jak to píše Homer.
1: A hned jim řekl, tady zůstanete, nehnete se odsaď, budete mi míchat vývoj.
2: No, aby nemohli ven, tak zased východ z té jeskyně a tím se dopustil omylu, neboť zamezil přístup vzduchu a nastalo tam dusno, parno a vehementno.
1: Samo sebou tomu obrovi se začalo klížit to oko a na to tata spal.
2: No, s jedním okem musnete rychleji, než se dvouma, že?
1: To je konečně pochopitelné. A jakmile spal, Řekové to viděli, vidějí tam ležet takovou kládu
2: a
1: velikou.
2: A ty rozpálili na ohni a tím žhavým koncem vypálili to oko. To udělalo, zasíčalo, toho probudilo, on otevře oko, vidí, že nic nevidí a vidí hned, na čem je.
1: A povídá hned, tak tady zůstanete, ani se odsaď nehnete, budete tu dát do smrti.
2: Jo, jenže
1: tom se ozvalo blbe,
2: blbe, ovce tam měl.
1: Ano, stádo ovcí a to muselo ven na pastvu.
2: Podle smlouvy on musel je pustit ven.
1: Tak je pouštěl ven a takhle chudák na to neviděl, ne, tak pohmatuje pouštěl, aby mu Řekové neutekli mezi těma ovcema. Jenže Řekové chytrý, chytli se těch ovcí ze spoda.
2: Řekové se vždycky někoho chytnou, to je známý.
1: A tak vyklouzli.
2: No a Odysseus byl poslední a když viděl, že má na kahánku, tak se chytil berana a toho zachránil.
1: Tak je ta historie podle Homra.
2: Jenže ten konec už není aktuální, protože to jsme říkali v roce 1938.
1: Já myslím, že teď by bylo na místě ukázat něco tedy z doby temného středověku.
2: Aha, vymyslí takový středověk, když si ještě blbost přišla na svým.
1: Správně, doba skutečně feudální, kdy nevolník pokorně ždímaje čepici musel se ještě plahočit k úřadu jako k vrchnosti.
2: Ano.
1: To ukázat lidem, aby si uvědomili, jak daleko jsme od té doby pokročili.
2: Výborně, výborně. A to by bylo nejlépe, kdybychom vzali takovou baladičku středověkou, něco na způsob, jako psával Francois Villon.
1: Celá správně, balada někdejšího, přítomného a budoucího byrokrata.
2: A teď zbývá

na prováděcím nařízení a spis, který se nevrací, ať hlásá nutné k vyřízení. Úřední hodiny se mění a příděl máte vybraný. Pan sekční šéf tu dneska není. Neúřadujem pro strany.

vám poskytuje ochrany. Bez obálky vám pomoc není. Neúřadujem pro strany.

hrozí noze bez ochrany. Pocení nohou důvod není, neúřadujem pro strany. Zanechme zbytečného klení, boj s úřadem, boj prohraný. Když úředník

Hezky namluveno, hezky nahráno, přátelé. Ještě jedna se vleze, svinkovka nějaká dobrá. Já bych tady měl kousek z roku 1942, je to J. McSharn a jeho orchestr společně s Charlie Parkerem a Walterem Brownem. No, tak co si dáme, jmenuje se to Jumping Blues.

Je zajímavý, milí posluchači, jak to vždycky s váma uteče, tady s vámi a s jazzem. Mrknu na hodiny a zjistím jendo, no, to už jako by byl čas pomalu jako roztracen a vytratit se studia. Tak co nám zbývá, no? Kdo nám mrzne dneska St. Louis Blues? Dáme si jednoho umělce, kytaristu, který se jmenoval Chet Atkins, žil mezi léty 1924 až 2001. A taky to zahrál pěkně v duchu našeho pořadu, žádná moderna, decentní záležitost, pěkná, a která leze sama do ucha. Tak tedy, jak říká Janička Koupková, jazz práci, já se taky loučím a budu se příště opět těšit při starom psovi, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.

0: Mario, hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin. Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 31. Teplota na horách v tisících metrech kolem 17 a vát má mírný vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezké úterý vám ze studia přeje Lenka.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time, rock for you. Radio Hey.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 31. Teplota na horách v tisících metrech kolem 17 a vát má mírný vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezké úterý vám ze studia přeje Lenka.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.

0: pacienté, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm
1: i Američané Savatage a Testament,
0: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Radio Hey. Zůstaň s námi na Hey.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 31. Teplota na horách v tisících metrech kolem 17 a vát má mírný vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezké úterý vám ze studia přeje Lenka.
2: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej Radio CZ.

0: vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Jsi náš rod? To my taky. Jsme Cajdaš rod.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více informací najdeš na cajdasrod.cz.
4: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
5: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey.
8: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Radio Hey.
7: Zůstaň s námi na Hey. Na Hey.

0: Hejradio.cz.
1: Hezké úterní ráno všem na Hej FM přejeme z opavského studia a konkrétně za mikrofonem Aleš Konopka. Nejlepší big beatová muzika, informace všeho druhu, zprávy z dopravy a o počasí nás čekají. Taky jedno hudební přání splníme v této hodině, pokud si tedy o něj napíšete. Takže program je nahuštěn, jak jen to jde, kamarádi, a tak nepřelazujte a držte zuby nechty naši vlnu. Rádia Hej!
0: Hej Radio CZ.

0: Put Me Under Pressure, ZZ Top na Hey Radio. Máme čtvrt na 10 a to je pravý čas podívat se, jaké bude dneska počasí, a tyto informace nám přináší Lenka. Leni, pojď.
1: Počasí. Počasí. Dnes bude většinou jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 31. Teplota na horách v tisících metrech kolem 17 a vát má mírný vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezké úterý vám ze studia přeje Lenka.
0: Děkujeme, Lenko. No přátelé, tak to vypadá, že si na chviličku odpočineme od vysokých teplot. A to je dobře. No a prozatím si dáme zase další muziku.

0: Traktor a Skála.
1: Hej Radio CZ.
0: No a přátelé, my se teď právě budeme podívat na kalendář, do kalendáře, co nám tam píšou. Píšou nám tam, že dneska je 11. srpna, máme úterý a svátek má Zuzana. Ženské křestní jméno Zuzana má hebrejský původ, je to z hebrejského Šošanách a to se překládá jako lilie nebo vodní lilie, lotos. Také růže. Z původního hebrejského základu vzniklo i

0: Veritas a Panoptiko pochopitelně. S rádiem Hej nejste nikdy sami, kamarádi, a navíc se může stát, že vám v dopoledním éteru jednou za hodinu zahrajeme song na přání. No a jedno přání tady už máme v SMS centru, a to od Jirky. Ahoj, našli byste tam, kluci, českou kapelu Naturál a píseň Já na to mám. Bylo by to pro mou Zuzku ke jmeninám, je to její nejsong. Děkuji, jste nejlepší. My taky děkujeme, song jsme našli, je připraven a pouštíme.
1: Rádio Hej a song na...

0: Dopravní expres.
1: Na Pražském okruhu se tvoří kolona směrem na Ruzyně od Modlatic až k exitu Slívenec, kde se řeší dopravní nehoda. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Se 30 minutami navíc počítejte v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu mezi 14. a 9. kilometrem a 15 minut ztratíte na D7 u exitu Ruzyně směrem do Prahy. I tady za to můžou práce na silnici. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
3: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamí Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
4: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny do 31. července před prodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest v Raněny 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
5: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
6: Sviany, české tradičně vařené pivo.
7: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
8: Hej rádio.
9: Full time rock for you.
10: Rádio Hej.
11: Rádio Hej.
12: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hej.
13: Ahoj, tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že naše radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou K.O.
14: Rádio Hej, rock on air every day.

0: Marem Skarem na rádiu Hej, máme 10 hodin a 6 minut. My jsme opět v další hodině vysílání z opavského studia. První hodinku máme za sebou, dvě ještě před sebou. Máte se na co těšit, co se týče muziky. Za chviličku Van Halen a spoustu dalších, třeba taky Dynasty, Metallica bude. To je výběr, paráda. No a ve čtvrtce opět podíváme za Lenkou, jaké bude dneska počasí. To nás zajímá. No, malinko se nám ochlazuje, ale to je dobře. Zase to není tak hrozný, jako že bychom si museli vzít kabáty. To ne. Ono i pro některé nakoupání to je. Ale nebudou takové hice. Však o tom nám přesněji poví Lenka ve čtvrt, jak jsem říkal. Taky v této hodině můžeme splnit zase song na přání, pokud budete chtít. Podíváme se na dopravu, ta už je taky připravena. No a spoustu dalších informací. Ale hlavně muziky. Jump!
1: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio Hej.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.
2: Posloucháte Hej rádio.

0: Russo, Rudipel. Breaking the rules. No a my už tady máme Lenku. Lenko, povídej, jaké bude dneska počasí a přeháněj klidně.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 31. Teplota na horách v tisících metrech kolem 17 a vát má mírný vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezké úterý vám ze studia přeje Lenka.
0: Děkujeme, Lenko, a my se vracíme zpátky k muzice. Stouni jsou připraveni taky, Katapulti, Motorhead, Volbeat a spoustu dalších. Tak užívejte kvalitní muziky.

0: Smršť Toto a Motorhead na rádiu Hey. Kamarádi, přátelé, chlapci a děvčata, jestli chcete vidět něco, co se vám v takovém rozsahu dalších skoro 50 let pozorovat nepovede, určitě si zítra, tedy 12. srpna, udělejte čas. Těsně před západem slunce ho totiž zakryje měsíc. V Česku sice jen částečně, ale přesto velmi výrazně, a to na 86%. Přesně to bude ve 20 hodin a 11 minut. Ale kromě zatmění slunce bude v noci z 12. na 13. srpna vrcholit i meteorický roj zvaný Perseidy. Tou dobou bude možné na obloze spatřit 50 až 80 meteorů za hodinu. A to není vůbec málo. Takže si připravte lehátka, vínečko nebo pivečko a pochopitelně někoho k sobě, koho máte rádi, a zažijte letní romantickou noc. Ano, my se taky budeme s kocourem dívat, protože žena už bude dávno spát.
1: Rádio Hej. Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej. Na Hej.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: kapela Alžběta a jejich pecka Zastavte motory. No ale vy, co máte právě teď motory nažhavené a někam cestujete, někam míříte, tak pro vás budou důležité další informace, které přináší Martina.
1: Dopravní expres.
2: Dálnice D1 je na 30. kilometru směrem do Prahy stále uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody. Poslední volný sjezd je exitem Šternov na 41. kilometru. A s 15 minutami navíc počítejte v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu mezi 14. a 9. kilometrem. A 15 minut ztratíte na D7 u exitu Ruzyně směrem do Prahy. I tady za to můžou práce na silnici. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: My děkujeme a vám řidičům přejeme šťastnou cestu tady z Opavského studia, abyste dobře dojeli, jeďte opatrně. Volbeat, Deep Purple anebo Koda v příštích minutách, co se týče muziky na rádiu Hey.

0: Deep Purple, Picture of Innocence. Tedy český obrázek nevinnosti. A to se mi teď hodí, dámy a pánové. Paní Karla tady píše dotaz na Facebooku. To mě fakt pobavilo. Chtěla bych se zeptat žen, které měly v posteli mladého kluka, jaké to je. Pak jste ho museli odvést domů? Nebo si pro něj přišla jeho matka?
1: Hey! Hey, radio.

růžový krém s číslem 69 Walls Come Down. Nám odstartoval další, a to poslední hodinu dnešního úterního dopoledního vysílání. Tady z Opavy, s vámi je stále Alda. A bude i Proteus, nebo Pink Floyd ještě, Edguy, 13. století a spoustu dalších. Ale taky spoustu informací. Opět mrkneme ještě jednou na počasí v tomhletom dopoledním éteru. Taky dopravu sledujeme, to je jasné. Ale hlavně muzika.

Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Je nej.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 31. Teplota na horách v tisících metrech kolem 17 a vát má mírný vítr severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezké úterý vám ze studia přeje Lenka.

0: Edge Guy a song se jmenuje King of Fools. Dámy a pánové, občas tady v opavském studiu si pouštíme nějakou tu libovku z vinilu. Páž jsme tady na to vybavení a jsem strašně rád, protože já sám sbírám vinily. A já jsem tady našel jeden takový hezký článek, o který se s vámi musím podělit, jakože tady napsal, a není tady autor a je to škoda, že to nikdo nepodepsal, protože já bych se třeba pod to rád podepsal, kdybych něco takového napsal o vinilech. No já vám to přečtu. Vinyl je rituál, který nás vrací do světa, kdy čas plynul pomaleji. Vinyl je obal ve formátu, který by se dal pověsit na zeď jako obraz. Vinyl je starost o to, aby to pořád hrálo stejně dobře, jako když byl nový. Nemůžeš po něm chmatat, nechat ho někde ležet jen tak, musíš se o něj starat. Neuděláš si jeho kopii, kdyby se poškodil, leda tu digitální nebo na kazetu. Proto je výjimečný, protože tě přinutí, abys ho nevnímal jako spotřební zboží, ale jako něco, co s tebou má prožít celý život. No, krásné, přátelé, že jo? To opravdu je hezky napsáno a fakt je škoda, že nevíme, kdo tohleto sepsal, ale každopádně souhlasíme my, co sbíráme vinily v plném rozsahu.
1: Poslouchám radio, hej, naši při něm vařej
2: a nikdy taky pařej. Hehehe.

0: století a Nevěsta temnot právě teď už dohrávají. No a přátelé, nám tady napsal Jirka a poslal pozdrav z Prahy a rád by song od Francouzů Sidy Larsen Come on Vibre. Díky moc a ať ti to hraje, Aleši, rádi tě posloucháme, Jirka a Petra z Prahy. Děkuju, děkuju vám, děti zlatí, bouby latí. Song jsem našel, připravil, je to teda pecka a posíláme a přejeme příjemný poslech, pochopitelně.
1: Rádio Hej a song

0: ladíte Rádio Hej. Dopolední je tedy ještě 20 minut, pak už půjdeme na oběd. Ale Lenka se nám tady opět cpe do našeho vysílání hezkého rokového. Ale samozřejmě tak musíme jí dát prostor, protože má informace pro naše posluchače za volantem.
1: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.
2: Dopravní expres.
3: Dálnice D1 je na 30. kilometru směrem do Prahy stále uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody. Aktuálně dochází k nakládce nabouraných aut. Poslední volný sjezd je exitem Šternov na 41. kilometru. Porouchané vozidlo nepřehlédněte na 77. kilometru dálnice D1 na Prahu. A ze stejného důvodu buďte opatrní, také pokud jedete po D1 na Prahu na kilometru 338. Tady vozidlo blokuje pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Lucie a Černí anděle. A na rádiu, hej, kde jinde. Takhle dopoledne, čuňačinky, co? Chlapci a děvčata, tak odborné studie ukazují, jak tady čtu, že pravidelný a spokojený sex prokazatelně prospívá zdraví a může přispět k delšímu a kvalitnějšímu životu. Působí totiž jako přirozený pohyb, posiluje imunitu a zlepšuje psychickou pohodu. Pravidelná intimita zvyšuje tvorbu látek, které tělo chrání před nemocemi. Při orgazmu se vyplavují endorfíny a oxytocin. Tyto hormony snižují stres, tlumí bolest a navozují klidný spánek. Tak vida. No tak to máme už někteří spočítaný.
1: Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej.

Přesně, my tady hrajeme i pro mladý páky, nejenom pro starý rokový Fall Out Boy. Heartbreak feels so good. No a přátelé, je to tady, musíme se opět loučit. Ale teda nevím, jak to bude zítra tady v dopoledním éteru a raním, protože já jsem zjistil, že musím na dentálku, tak to se fakt těším. A netuším absolutně, kdo tady s vámi dopoledne bude a ráno taky, no. Protože, co já vím, tak Milan Krčil má také dovolenou. No hold, jsme v prázdninovém režimu tady na rádiu, hej. Tak jako všude, to se nedá nic dělat, i my si musíme odpočinout, že jo. Vy taky odpočívejte, pokud můžete, pokud jste v práci, tak ať vám to rychle, ale fakt rychle uteče dneska, ať můžete někam ven na pivečko odpočívat nebo na koupák. No a pokud jdete na oběd, tak vám přeju dobrou chuť, nechte si chutnat. A zase ve čtvrtek se na vás těším. Jo, to tady budu. Tak těpic, rokeři.

0: Kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Rockcastle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rockcastle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi náš rod? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamí Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: Klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
1: Rádio Hej.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Vašek z kapely Rimortis.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamí Mário, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
3: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.
4: Radio Hey, the power of rock. The power of rock.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Double. Každý den v tomto čase. Double. Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin. Double.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Krásné úterní odpoledne, máme 11. srpna a od mikrofonu vás na rádiu Hej zdraví zase po týdnu Jirka Veselý. Mám pro vás spoustu informací, spoustu moudér a hlavně sami inteligentní věci. To se vůbec nemusíte bát, nevynecháme nic, na co jste zvyklí, naopak i něco přidáme. Ale teď je na čase začít hudbou a začneme poslouchat. Haleluja od Leonarda Cohena.

Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a Rockopery Praha. Ať je vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Tohle byla Kim Wild. Tu jsem hodně dlouho nepouštěl.
1: No, zaspomínal jsem si trošičku. Každopádně, dneska svátek slaví všechny Zuzany. A tohle jméno má hebrejský původ a obvykle se vykládá jako lilie, případně růže. A v Česku jich dokonce žije okolo 61 tisíc a jejich průměrný věk je 33 let. Takže to rozhodně není žádný jméno z kalendáře našich babiček. Pořád je poměrně živý. No, všem Zuzanám tedy všechno nejlepší, ať dnes kvetou jako lilie, ale bez toho, aby jim někdo zaléval nervy. Zuzanám jsme popřáli, Radio Hey pokračuje další muzikou a třeba Zuzanám posíláme Elvise Presleyho.

0: 11. srpen má v kalendáři několik zajímavých zastávek. Ve světě se připomíná Den hor, který vznikl v Japonsku a má lidem připomenout, že hory nejsou jen kulisa na fotku, ale místo, které si zaslouží respekt. Čad dnes slaví Den nezávislosti. Organizace Spojených národů pak připomíná Světový den steel pen, tedy karibského kovového bubnu z Trinidadu a Tobaga. To je možná jeden z mála nástrojů, který vypadá jako sud, ale zní jako dovolená. A dále v kalendáři se ještě objevují dny jako třeba Den paníny, Den synů a dcer, Den hraní v písku a v Americe dokonce Den prezidentských vtipů. To poslední je taková rubrika, která by se v některých zemích dala vysílat celoročně. Kalendář jsme prolistovali, teď zpátky k muzice na Rádiu Hej a dáme si něco novodobějšího.
1: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: Ismaili trochu v jiném provedení. Už ve čtvrtek 13. srpna v podvečer, což je vlastně o dva dny dříve, než se plánovalo, se otevře ulice Kbelská. Zásadně byl kvůli opravě této silnice omezen provoz v Praze, a to už od 2. července. Takže naštěstí to stihli rychleji. No a co se teď děje na silnicích a dálnicích, to nám poví Petra.
1: S hustým provozem počítejte na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po poujíždí od 184. kilometru. Zdržení pro osobní auta 20 minut. V této koloně došlo k nehodě 3 nákladňáků, v místě je neprůjezdný jeden jízdní pruh. Dopravní nehoda komplikuje provoz také na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 26. kilometru se srazila 3 osobní auta v levém jízdním pruhu. Zdržení před nehodou 10 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem se zdržíte 15 minut mezi 13. a 15. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení, kde silničáři uzavřeli levý jízdní pruh. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tolik aktuální situace, Radio Hey jede dál bez zbytečné kolony a jedeme s muzikou. Dáme si do konce této hodiny ještě počasí a určitě mrkneme na fotbal.

Slíbil jsem počasí a tady ho máme. Především v Praze se po teplé sobotě ochladilo. Teploty se dnes drží kolem 27 stupňů a obloha je převážně jasná nebo jen lehce polojasná. Na jižní Moravě je o něco tepleji, zhruba 28 až 29 stupňů. Ostravsko potom vychází trošku příjemněji, tam je kolem 25 až 26 stupni. Pořád je to léto, ale už ne takové, že se člověk potí i při myšlence na pohyb. Na horách je ideální počasí na túru. V Krkonoších, Jeseníkách, ale i na Šumavě se odpolední teploty drží přibližně mezi 18 až 22 stupni. Na hřebenech může dokonce i trochu foukat. Do konce týdne bychom neměli vidět ani jeden dešťový mráček a teploty ty budou stále okolo 30 stupňů. Rána ovšem budou trošičku chladnější, tam ukazují okolo 10, někdy i pod 10 stupňů. Důležitá věc je ale sucho. Pro část republiky dál platí zvýšené riziko požáru. V přírodě tedy žádný oheň, žádné odhozené nedopalky a opatrně i svařiči. Jsou vcelku přísné pokuty za rozdělávání ohňů, ale i za kouření. A teď k rekordům z pražského Klementína. Pro dnešní den je dlouhodobý průměr 19,7 stupně. Nejvyšší teplota pro tento den je 35,2 stupně z roku 2015 a naopak nejnižší je z roku 2016 a ta hodnota je 10,3 stupně. Dnes je tedy počasí, které se už dá přežít. Klimatizace může jet o něco níž a člověk zase pozná, že existuje i venkovní vzduch. No, počasí máme za sebou, teď přidáme zvuk, který žádnou předpověď rozhodně nepotřebuje. Na řadě jsou totiž cover verze.

První cover verzí byla Bullet for My Valentine a písnička Radioactive. Skladba vyšla na deluxe verzi alba Gravity. Toto album bylo pro ně, jako pro kapelu, zlomové a velmi kontroverzní, protože kapela poprvé masivně experimentovala s elektronikou, syntenzátory a nu-metalovým zvukem. Zatímco skalní fanoušci hard rocku jim vyčítali, že změkli, kapela trefně zařadila právě cover poprokových Imagine Dragons, což je originál od nich, a tím ukázali, že dokážou vzít čistě rádiový hit, vtisknout mu svou novou elektronickou metalovou tvář z éry Gravity a přirozeně ho zasadit do konceptu celého alba. Druhou cover verzí, která právě teď dohrála, byla Weezer a písnička Afrika. A Weezer vydali právě svou verzi písně Afrika v květnu 2018. Původně šlo o obrovský hit z roku 1982 od soft rockové legendy Toto. Cover verze zaznamenala tak masivní úspěch, že odstartovala vznik celého předělávkového alba Weezer do Teal Album. Třetí cover verzí bude All Good Things a písnička Survivor. A právě tahle skladba od americké rockové kapely All Good Things byla vydána v červenci 2018 jako samostatný single a později zařazena i na Hold On v roce 2022. Jde o masivní epickou rockovou předělávku celosvětového R&B hitu z roku 2001, kterou původně nahrálo dívčí trio Destiny's Child. Píseň nahráli cíleně jako motivační podkres pro sportovní přenosy, akční hry a wrestlingová videa. Cover verze se ale na streamovacích platformách chytla tak organicky, že donutila kapelu kompletně změnit plány. Pojďme si vychutnat tedy tuhletu písničku Survivor.

Tohle byly dnešní cover verze a doufám, že se vám líbily. Pojďme se podívat na zajímavosti, které se dějou okolo nás, a to doslova okolo nás, protože mám zajímavost, která se bude dít okolo celé země. Ve středu totiž 12. srpna čeká nás v Česku, ale i jinde samozřejmě, zatmění slunce. Úplné bude viditelné hlavně z Grónska, Islandu nebo části Španělska, ale v Česku uvidíme výrazné a částečné zatmění. V Praze začne přibližně v 19.19 a maximum přijde kolem 20. hodiny a 11. minuty. A slunce bude v tu chvíli už hodně nízko nad západním až severozápadním obzorem. Zakrytá bude velká část slunečního kotouče, takže bude potřeba volný výhled bez domů, stromů a kopců. Důležité upozornění ovšem. Na slunce se nedívá obyčejnými brýlemi, kouřovým sklem a ani přes telefon. Chce to certifikované brýle na zatmění nebo bezpečný projekční způsob. Oči máme jen dvě a náhradní model zatím v prodeji není. A když už bude řeč o obloze, srpen patří mezi také Perseidám. Vrchol aktivity se čeká v noci z 12. na 13. srpna. Kdo bude mimo město a mimo světla, tak může po setmění zkusit zahlédnout padající hvězdy. Obloha a hvězdy jsou za námi. Doufám, že se na ně podíváte, já 100% jo. Klidně si o tom můžeme příští týden něco říct. Teď se ovšem vracíme tam, kde se cítíme nejlíp. A jelikož nám dohrála skladba Survivor v cover verzích, tak teď si dáme Survivor jako interpreta.

A jak jinak se na sport naladit než sportovní písničkou Eye of the Tiger? No a fotbalový blok začneme kompletními výsledky třetího kola šance ligy. Zbrojovka Brno prohrála s Liberecem 1-0. Teplice remizovali s Plzní vysoko 5-5. Zlín podlehl Bohemce 2-0 a Mladá Boleslav porazila stejným skórem i Spartu. Slavia doma přehrála Pardubice 2-1, Jablonec porazil Slovácko 1-0, Hradec zdolal Baník 2-1 a Artis Brno prohrál s Olomoucí taktéž 2-1. Celkem tedy v celém kole padlo 25 gólů. Největší přestřelkou byl jasně zápas Teplice-Plzeň 5-5. U disciplinární části to vezmu trošku stručně. Podle dostupných souhrnů nešlo o kolo, které by ovládly velké rozhodcovské chyby měnící výsledek. Zjevná chyba, o které by se mluvilo jako o hlavním tématu kola, byla tentokrát ale opět na Slavii, kde měl být vyloučen hráč Ayosi. Je to vlastně za tři kola už druhá situace u tohoto týmu. No, v tomto kole padlo 5 červených karet a zahrávaly se 2 pokutové kopy. Docela se nám to rozjelo. Minule jsem typoval zápas Mladá Boleslav Sparta a typoval jsem, že Sparta 2-1 vyhraje. Takže tady musím dát ruce nahoru, úplně mimo. Sparta oproti vyhranému duelu s Lyonem obměnila takřka celou sestavu a Boleslav vyhrál 2-0 úplně v pohodě. Sparta dokonce netrefila ani branku. Do toho dnes večer čeká Spartu právě odveta třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu a hraje se ve Francii a půjde o zápas, který může výrazně nastavit náladu na celý srpen. Lyon je soupeř z vyšší evropské váhy a Sparta potřebuje hlavně zvládnout začátek, protože venku se podobné dvojzápasy lámou rychle. Jablonec i Hradec už předchozí soupeře zvládli a pokračují v kvalifikaci konferenční ligy. Pro české kluby začíná období, vlastně, kdy se Liga a Evropa začnou nepříjemně mačkat do jednoho kalendáře. A právě tam se ukáže, kdo má opravdu široký kádr. Co se přestupu týče, tak za poslední týden se mluví hlavně o Spartě. Opět je tu Sparta. U Sparty se hodně tedy řeší odchod Lukáše Hraslína, což ještě potvrzené není. Ale co je potvrzené je, takže Peter Vindal, brankář, odchází na hostování do italské Sampdorie a Jan Kuchta, který včera odešel na hostování do polské Legie Varšava. Sparta tedy zatím místo posilování na evropský podzim a ligu docela vyprodává. V dalším kole vybírám jako tip zápas Liberec Slavie. Hraje se v neděli od 20 hodin a Liberec začal sezonu velmi slušně. Slavia zatím sbírá samozřejmě body, ale venku to nebude jen procházka. Můj tip bude asi 1-1. Čekám vyrovnaný zápas, hodně soubojů a rozhodnutí. No, myslím si, že to fakt bude 1-1. Chviličku jsem přemýšlel nad výhrou Slavie, ale uvidíme. Ovšem, pojďme ještě zpátky k muzice. Než začne ta česká hodina, tak vám do konce týdne můžu slíbit třeba Queeny anebo Green Day.

0: Brno Festival koncem léta dozruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, i samý Mario, Tony P, sobota Krucipisk, Kurtezány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Brněnech 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Brněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Brněny. Kýpa Fest v Brněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.

0: time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hey.

Máme 6 minut po 15. hodině. V téhleté hodince si dáme hlavně československý kapely a československý písničky. U mikrofonu zůstává Jirka Veselý, vy posloucháte samozřejmě Radio Hej a nebudeme se nějak zdržovat. Začneme Vypsanou fixou.

Let's go do hudební historie 11. srpna. V roce 1950 se narodil Eric Brown, kytarista Iron Butterfly. Právě on hrál v sestavě, která nahrála slavnou In Agada Davida. Skladba se stala symbolem dlouhých psychedelických rockových jemů a dodnes patří k věcem, které si člověk buď zamiluje, anebo si u nich odejde pro kafe. V roce 1954 se narodil Joe Jackson, autor hitů Is She Really Going Out With Him, Steppin' Out, a nebo třeba You Can't Get What You Want. Není to tvrdý rock, ale jméno je známé a do hudební historie rozhodně patří. V roce 1957 se narodil Richie Ramone, bubeník Ramones v 80. letech. Zajímavé je, že byl jeden z mála bubeníků kapely, který se podílel i autorsky. Napsal třeba Somebody Put Something in My Drink. Potom v roce 1970 se narodil Andy Bell, pozdější baskytarista Oasis. A předtím byl i dokonce členem Wright. No a 11. srpen je evidentně i den Nebvert. V roce 1979 tam totiž hráli Led Zeppelin a v roce 1996 Oasis. 17 let rozdílu, dvě úplně jiné generace a v obou případech obrovská kapitola britského roku. No, historie má dohráno a česká hodinka pokračuje další skladbou. Mám pro vás připravený třeba Dimitri a hned po nich vyrazíme po Česku.

Ještě než se vydáme po Česku, jak jsem slíbil, co se hudebně týče, tak se tam vydáme i co se pozvánkově týče. A začnu hnedka prvním velkým jednodenním tipem. Olympik totiž hraje v pátek 14. srpna ve vinařství Sonberg v Popicích v rámci série Hudba na Vinicích. Kdo chce českou rockovou klasiku pod širým nebem, tak tohle je přesně ten typ večera, který se dá doporučit i lidem, kteří se na festivalové stanování už necítí. No, jak jsem říkal, rána budou studená. Olympik ovšem hraje i druhý den, a to 15. srpna v sobotu v Netvořicích na zahradě u Sokolovny. Oba koncerty jsou vedené v oficiálním programu kapely a vstupenky se prodávají přes odkazovaný předprodej u pořadatelů. Kdo chce tvrdší víkend, tak může vyrazit na závěr Brutal Assault. Ten se odehrává v pevnosti Josefov a běží do soboty a patří k největším metalovým akcím u nás. Na místě bývá několik pódií, tvrdý program a atmosféra, která nevypadá jako běžná procházka po památce. No a potom ještě velká možnost je Trutn Off. Na bojišti, no kde jinde než v Trutnově. Bude od 13. do 16. srpna a letos festival nese v duchu připomínky Václava Havla. V programu jsou například Gogol Bordello, Lucie, Pražský výběr a nebo třeba Jasná páka. Vstupenky běží přes oficiální web festivalu a ticket portál. Stanování v areálu je součástí samozřejmě festivalového režimu. No, to je, co se pozvánek týče, všechno. Jak jsem slíbil, po Česku se vydáme i teď hudebně. A myslím, že to povede někam tam ke Slezsku.

0: Tohle byla skoro 7minutová jízda směr Karviná. Myslím, že tuhle písničku zná každej a určitě všichni víte, že to naspívali Jojo Band. No a před chviličkou jsem zval na festivaly či koncerty a komu by to úplně tolik nevonělo, tak tady mám samozřejmě i pozvánky na film do kina. A ve čtvrtek dorazí do kin pár novinek a rovnou dvě bych teďkon vytáhl. První je Bojovník, nový československý film s Milanem Ondríkem v hlavní roli. Hraje bývalého šampiona bojových sportů, který dostane možnost vrátit se zpátky do hry. Jenže nejde jen o zápasy v kleci. Je to hlavně příběh chlapa, který už něco pokazil a teď zjišťuje, jestli vůbec existuje cesta zpátky. Vedle Ondríka se objeví Hanna Wagnerová, Eliška Balcerová nebo Martin Finger. A zajímavé jméno pro sportovní fanoušky je určitě Jiří Procházka. Film má 2 hodinky a premiéru má právě ve čtvrtek 13. srpna. No a jestli chcete radši zahraniční napětí, tak druhým typem je Úkryt nebo past. Nový thriller režiséra Louis Leterrier, kterého můžete určitě znát z posledního Rychle a zběsile. Hlavních rolích jsou Wagner Moura a Greta Lee. Tady už půjde víc o čisté napětí a akci. Takže pokud místo sportovního dramatu chcete film, u kterého se člověk zaboří do sedačky a na 2 hodiny vypne okolní svět, koukal bych právě tímhletím směrem. No ale já teď budu koukat úplně jiným. My si dáme 3 sestry.
1: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: hudebních rockových novinkách začneme u symfonického metalu. Xandria vydala album Eclipse. Kapela na něm kombinuje velké melodie, tvrdší kytary a orchestrální prvky. Pokud máte rádi věci, které zní trochu jako soundtrack k temnější fantasy bitvě, tak tohle je určitě dobrý tip. Na pátek se chystá také živák Hollywood Vampires Live at Montreux Jazz Festival. To je projekt, kde se potkávají Alice Cooper, Joe Perry a nebo taky Johnny Depp. Takže nejde o běžnou klubovou partu, ale spíš o rockovou zábavu s hodně slavnými jmény. A do třetice, švédští Nestor vydávají koncertní nahrávku Live at Gothenburg Film Studios. Je to hard rock s 80-kovým tahem. Tedy muzika pro všechny, kdo mají rádi velké refrémy bez omlouvání. Novinky jsou venku, teď se vracíme k českému playlistu.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.

Když se řekne tichá voda břehy mele, myslí se tím člověk, který na první pohled nepůsobí nápadně, ale ve skutečnosti může mít velkou sílu nebo překvapit. Obraz je

jednoduchý. Divoká řeka je vidět a slyšet hned. Tichá voda ale pracuje pomalu. Neřve, necáká, nepředvádí se a přesto dokáže časem změnit břeh. V běžném životě se to říká o lidech, kteří nemluví nejvíc, ale když přijde správný moment, ukáže se, že toho vědí nebo dokážou víc, než se čekalo. Takže pozor na tiché lidi. Někdy jen šetří slova, protože už mají připravený výsledek. Tichou vodu necháme ale pracovat. Teď něco, co se naopak pouští pořádně na hlas.

Druhý sport je zde a my se budeme věnovat hlavně tenisu. Teď se pozornost přesouvá hlavně na zámořské betony a přípravu na US Open. Na turnaji National Bank Open v Montrealu zaujal hlavně mladý Španěl Rafael Jodar, který porazil Jiřího Lehečku 6-3 a 6-3. No a tím se dostal do čtvrtfinále. Pro Jiřího Lehečku nepříjemná stopka, ale pro Španěla velký krok mezi dospělé. U žen se v Torontu řeší hlavně forma před US Open. V téhle části sezóny už nejde jen o jeden turnaj. Hráčky a hráči potřebují zůstat zdraví, zvyknout si na beton, časový posun, ale hlavně to vedro. A právě to bývá někdy větší soupeř než člověk na druhé straně sítě. Formule 1 má letní pauzu. Pokračovat bude velkou cenou Nizozemska v Zandvoortu, a to o víkendu 21. a 23. srpna, což je až ten další. Průběžně vede Kimi Antonelli s 219 body, druhý je Lewis Hamilton, který těch bodů má 169, a třetí se drží George Russell se 160 body. Tenis už ladí tedy formu na New York a formule si dává pauzu. Takže jedni se pečou na betonu a druzí konečně sundali helmu. Sportovní servis končí, teď zase česká muzika bez druhého podání a já dám šanci Danielu Landovi. Radio Hey.

0: do konce hodiny se podíváme ještě na vodácký servis a ten vezmeme pořádně prakticky. Kam pro pohodlový výlet, kam pro zkušenější posádku a kde počítat s tím, že řeka bude spíš o trpělivosti než o proudu. Největší jistotou zůstává Vltava pod Lipnem. Úsek z vyššího brodu je pořád nejčitelnější volba pro plastové kánoje a běžné rekreační posádky. Berunka je dobrá pro klidnější plavbu. Níž po proudu se hodí hlavně pro posádky, které nikam nespěchají. Velký raft může v mělčích místech drhnout, lehčí plastová kánoje si poradí lépe. Ohře je zajímavá západočeská varianta. Má hezké úseky, ale u mostů a staveb se vyplatí sledovat místní omezení. Sázava je v létě krásná, o tom žádná, ale při nižším stavu umí být hodně pomalá. Na vícedenní akci bych kontroloval konkrétní úsek a nejen obecnou větu, že je sjízdná. Jizera a Horní Otava jsou spíš pro lidi, kteří už umějí číst vodu. Po bouřkách se hladina může zvednout rychle. A s ní přibudou i větve, zakalená voda i nepříjemné nájezdy k jezům. Takže Vltava na jistotu, Berounka na pohodu, Ohře jako dobrý západočeský tip a Horní Otava pro ty, kteří chtějí, aby dovolená měla i trochu děje. No, pádla odkládáme a my si ještě do konce hodiny dáme další skladbu. A teď posílám třeba MiG-21 a Slepic Pírka.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

0: Chcete nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.

Máme pár minut po 16. hodině a to znamená, že začíná naše společná poslední hodina dnešního vysílání. Samozřejmě posloucháte Rádio Hej a u mikrofonu je stále Jirka Veselý. A v téhle hodině, na co se můžeme těšit? No samozřejmě na dvoják. A ten jsem se pokusil dneska hodně vylepšit. Tak uvidíme, jestli se to podaří a možná, že už vám prozradím, o koho půjde. Půjde o Offspringy. Ale to vylepšení to bude úplně v něčem jiném. Ale ještě předtím si dáme Stinga.

Dalo by se říct, že se Sting teď stal takovou předkapelou Offspringu, protože právě o ně dnešním dvojáku půjde. A u téhle party je dobrý už příběh a nebo samostatný začátek. Kapela totiž vznikla v roce 1984 v kalifornském Garden Grove. Dexter Holland a Grey Keck ji nejdřív rozjeli pod názvem Manic Subsidal. Až později z toho byl do Offspring. Není to název, který by tehdy zněl jako plán na stadiony. Spíš jako parta kluků, kteří chtějí hrát rychle, hlasitě a hlavně po svém. Zajímavé je, že Dexter Holland nebyl typický rockový floutek bez plánu B. Studoval molekulární biologii a později si opravdu dodělal doktorát. Takže zatímco jiné kapely řešily hlavně, kde sehnat dodávku, tady měl frontman v hlavě i laboratoř. A kytarista Noodles zase pracoval jako školník. Tahle kapela nezačala jako továrna na hity, ale jako velmi nepravděpodobná kombinace laboratoře, školní chodby a kalifornského punku. Největší zlom přišel s albem Smash v roce 1994. Nahrávalo se za zlomek toho, co stály velké rockové desky. Vyšlo na nezávislém labelu Epitaph a najednou se z něj stal obří průlom. Prodalo se přes 11 milionů kusů a dodnes se o něm mluví jako o nejprodávanějším albu vydaném na nezávislé značce. No a co třeba nějaká zákulisní historka? Když se Smash začalo rozjíždět, tak velké vydavatelské firmy se najednou probudily. Dexter později vzpomínal, že za ním jeden člověk z velkého labelu přišel až domů. On zrovna vynášel odpadky a ten člověk se ho zeptal, jestli s ním může jít alespoň k popelnicím, aby mu mohl nabídku říct. To je docela punková verze obchodní schůzky. Další věc je slavná hláška z Come Out and Play. Keep 'em separated. Vznikla z úplně obyčejné laboratorní situace, kdy bylo potřeba oddělit vzorky. Dexter z toho udělal refrém, který pak řvali tisíce lidí na koncertech. Někdy se z laboratoře stane hitparáda rychleji, než by člověk čekal. No a co česká stopa? Ta je u Offspring opravdu silná, a to hlavně koncertně. Kapela u nás několikrát hrála a české publikum ji bere jako jednu z těch kapel, které překročily hranici mezi punkem, rockem a rádiovým hitem. Self-Esteem, Pretty Fly, The Kids Aren't Alright a nebo You're Gonna Go Far Kid zná i člověk, který si nikdy nekoupil punkovou desku. Na Offspring mě baví, že dokázali být drzí, chytlaví a přitom pořád dost syroví. Nehráli komplikovanou muziku pro hudební teoretiky. Hráli věci, které člověka nakopnou po 10 vteřinách. Nedávno jsem narazil na video, kde pouliční pianista hraje jednu z jejich skladeb a členové Offspring kolem ní náhodou prochází. Chvíli poslouchají a nakonec se k němu přidávají. A právě to mě přivedlo k té změně, k tomu, že dneska si nepustíme studiové verze, ale živáky. Dáme si živáky z koncertu Live at Hellfest Festival 2024.

13 minut pekla, no respektive pekelného festivalu, nebo spíše ukázek největších hitů o Springu, který jsem si dovolil sestříhat. A samozřejmě vám je představím. Předtím jsem to nedělal schválně si je poznáte. Ale tou první byla písnička Want You Bet. Hned potom následovala Pretty Fly a naposled, což byla i nahrávka, která mě k tomu motivovala, což jsem viděl na videu na té ulici, jak zpívali The Kids Aren't Alright. Tak to byl dnešní dvoják, respektive troják a ještě živej Offspring. No ale my pojďme na otázku, na kterou je samozřejmě číselná odpověď. A jelikož je dneska den hraní v Písku, tak mě začala šrotovat v hlavě taková teorie, taková statistika, že za chviličku taky jedu na dovolenou, určitě někteří z vás jste na dovolený, nebo vás taky čeká, nebo už jste se z ním vrátili. A na pláži samozřejmě spousta písku, stavíte hrady, já teda ne, ale obdivuju lidi, kteří je staví. A tak mě utkvěla v hlavě otázka, jak vysoký hrady vůbec takhle jdou postavit z toho písku. A na to se ptám, kolik metrů měřil nejvyšší pískový hrad zapsaný v Guinnessově knize rekordů? Nejde samozřejmě o hromádku na pláži z dovolený, jak jsem říkal, ale o stavbu, vedle které by běžný dům vypadal docela nenápadně. No, promysleme si to a dáme si roxeťák a mrkneme na to.

Tak kolik metrů měřil nejvyšší pískový hrad? No, správná odpověď je 21,16 metru. Nejvyšší pískový hrad, zapsaný v Guinnessově knize rekordů, vznikl v dánském Blokhusu v roce 2021. Postavil ho tým Blokhus a nebyla to žádná malá plážová dekorace. Základna měla přes 30 metrů a použilo se víc než 6400 tun písku. Aby se stavba nerozpadla po prvním větru, nebyl to obyčejný suchý písek. Přimíchala se hlína a povrch se po dokončení zpevnil speciální vrstvou. Takže ano, pořád pískový hrad, ale spíš ve verzi stavební projekt a ne dětská lopatička. Pro představu, 21 metrů je zhruba výška 7-patrového domu. Kdyby se vedle toho někdo chlubil bábovičkou z dovolené, asi by měl chvíli mlčet. Písek necháme ale na pláži, my se vracíme k muzice na rádiu Hej a já teď trošičku zaspomínám, protože o víkendu jsem hrál na další svatbě a samozřejmě pravidelně na svatbách jsou takový ty fanoušci typický Ozzy Osbourne a Black Sabbath, ale já jsem tam měl fanouška pětiletýho. Tuším, že pětiletýho to tak nějak typuju. A když jsem zapnul jakoukoliv písničku, ať už od Black Sabbath nebo jenom Ozzy Osbourne, on nasadil tu svůj žlutovku, nasadil brýle, nasadil drsný výraz, takový ten takzvaný ozákovský pozdrav a jel. Jel pořád. Nechci říct, že do rána, to úplně ne, přece jenom na to nemá věk, ale Paranoid si teďkon dáme nejen pro něj.

0: Už ve čtvrtek 13. srpna v podvečer, což je vlastně o dva dny dříve, než se plánovalo, se otevře ulice Kbelská. Ta zásadně byl kvůli opravě této silnice omezen provoz v Praze, a to už od 2. července. Takže jsme rádi velice, my tady Pražáci, že se to otevře, protože se tomu provozu opravdu dost uleví. No a jaký je aktuální stav, to nám poví Marcela.
1: 20 minut se zdržíte na dálnici D1 z Prahy do Brna. Zpomaluje se na 15. kilometru u sjezdu na Velké Popovice. Popojíždět budete k omezení u mostu Šmejkalka. S kolonou počítejte také na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1. V nesouvislé koloně budete popojíždět od 182. kilometru až do omezení v Brně. Zdržení pro osobní auta je 25 minut. Kolona se tvoří na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Zpomaluje se na 9. kilometru, popojíždět budete po 14. kilometr. Důvodem je dopravní omezení na 14. kilometru. Zdržení je tam 20 minut. 15 minut necháte na Pražském okruhu u sjezdu na Ořech, a to v obou směrech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
0: Moc děkujeme, tolik poslední doprava. Rádio Hej pokračuje další skladbou Send Me an Angel od Skorpionů.

Za chviličku je tady 17. hodina a mě nezbývá nic jiného, než popřát ještě jednou Zuzanám jen to nejlepší. Vám ostatním přeji pohodový zbytek dne, večera, podnavečera a zase příští úterý se vidíme na rádiu Hej.

0: MCR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCR Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Jsi náš rod? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
1: Máme nejlepší ceny.

0: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hej
4: Rádio.
2: Full time, rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: pacienté, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio

si vyvnul vzpomínku, je to jen záblesk, jak v bordýlku, sviští partička modýlku a

0: českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Na Hej Rock na Rádiu Hej vám přináší Hakel.
9: Posloucháte pořad na Hej Rock na Rádiu Hej.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
9: Tak, milí přátelé, vážení posluchači, posloucháte Rádio Hej a z pražského studia se vám hlásí Mirek. To jsem já a nejsem tady dneska sám. Slyšeli jste upoutávku na Riverfest a já tady mám všechny vlastně důležitý lidi z tohoto festivalu. Je to programová ředitelka Riverfestu Jana. Ahoj.
10: Ahoj.
9: Pak je tady Rusák ze Sputniku. Ahoj.
11: Ahoj.
9: Ahoj. No a to nejlepší nakonec, tak je tady Aneta z kapely Sputnik.
12: Ahoj.
9: Ahoj, trošku hlasitějc, neboj se toho.
12: Není křičet, už hnedka.
9: Ano, no.
11: Ahoj.
9: No, skoro jak na pódiu je to potřeba. No a my si budeme povídat o tom, co vlastně na tom festivalu bude, co tam budeme hrát. A já to teďko nechám, já nevím, jestli začne Jana, jako programová ředitelka, to uvede. Takže Jano, je to na tobě?
10: No tak bude to 13. ročník a poprvé letos je spojený s motostrazem Barbaři Most. Tak uvidíme, jaký to bude. Pořádá to samozřejmě náš mecenáš Karel. A uvidíme, jak to dopadne. Ten motostraz jsme ještě nikdy neměli. Tak snad to bude fajn.
9: No a co vy k tomu řeknete?
12: Tak doufám, že tam bude hodně sečíst knihy, taky, že budeme sportovat a tak Jana slíbila, že tohle to bude jako ten hlavní program toho celého festivalu.
10: Samozřejmě.
9: No a teďko, co ty k tomu řekneš?
13: No naposledy, když spojili festival jeden velký s motorkářema, tak to ukončilo Aero Hippies.
9: No. A teďko já se zeptám, možná my jsme to tady tak trošku udělali narychlo, protože jsme se tady bavili dlouho před vysíláním. Já tady mám v playlistu a teď se zeptám, jestli je to ta vaše kapela, protože to nemám připravený. Mám tady kapelu Sputnik, Bílý město, Náraz jako kráva, Rolničky, jste to vy?
13: Jo.
9: Tak kterou pustíme. Ještě tady mám...
12: já mám ráda Rolničky, to se tak hodí teďko.
9: A serotonin dopamin.
12: Tak ta
9: pánku. Tak, jo, takže dáme Rolničky. Aha. Takže tohle co na úvod, posloucháte Rádio Hej a kdybyste měli zájem o něco, o cokoliv, něco se dozvědět a nebo něco vyhrát, tak zavolejte do pražského studia 777 007 893. Posloucháte Rádio Hej a já už tam pouštím Sputnik.

0: Posloucháte rádio, hej, a tohle byla kapela Sputnik a my tady máme z kapely Sputnik to, co slyšíte, tak okolo nás jezdí motorky a to tam bude na tom festivalu taky, že jo. A takže trochu netradičně dnešní páteční večer začínáme rozhovorem a já se zeptám, tady asi možná festivalová sezóna začíná nebo je v plném proudu a možná bych se vás zeptal, co, na co se nejvíc těšíte, co vás na festivalu štve a jestli máte k tomu něco, co byste k tomu řekli.
1: Tak na festiáky si těšíme, to nás baví, je to venku, pohybuješ se tam různě s lidma, kteří mají stejný zájem jako ty, takže to je fajn. Ale hele, jestli je něco, co mě na festiákách štve, naštěstí to není všude, ale občas narazím na VIP zóny a to si teda myslím, to mě teda sere, protože nemám ráda to dělení těch lidí a nebo prostě, tak, prostě si myslím, že to do punku, nebo samozřejmě my jsme ten punk nebo metal, nebo a když je VIP zóna, tak tam je sere. Dokonce mi stalo na jednom festivalu, že jsme tam měli koncert a já jsem tam někde pobíhala, protože vždycky trávím ten čas s lidma. Není to tak, že my jsme se zavřeli do backstage, vůbec jako Sputnik jsme vždycky mezi lidma. A nebudu jezdit, já nevím, 3-4 hodky někam, abych se zavřela a odehrála koncert na zpátek, to mi přijde jako píčovina. Může si mluvit prostě, teda francouzsky.
0: To bylo francouzsky, já jsem nic prostě neslyšel.
1: Já občas mluvím.
0: Parlez-vous français?
1: Takže kdy, a normálně jsem nemohla projít přes VIP zónu do backstage, protože jsi tam někdo jako zaplatil a platil si to své místečko na světle, tak to mi přijde jako blbost, no.
0: A co ty?
2: Já určitě to samý, protože já jsem hodně rovnostářský a já to taky nesnáším, jo, prostě teď jsem někde četl, že máš VIP, nějakou kde teda, no to je jedno, prostě nějak si dělat nějakou reklamu, pak je polo VIP a pak je to normální. To je fakt debilní. Jo, to možná, já nevím, v nějakých, v popu třeba a tak dále, ale u punku, nebo nevím, prostě nemám to rád. A taky dělají chybu třeba i menší festivaly, že oddělujou lidi od kapel, jo, že udělají velký backstage, prostě stoly, jídlo a tak dál kapelám a ty logicky potom tam trčej a myslím si, že to je chyba, že prostě ty kapely by měly jít mezi lidi a že ty lidi chtějí je vidět a povídat si s nima. Ono tenhle ten, jako ten hype, jakoby, jakože ty nedosažitelnosti hvězdní, to jde možná někde v Americe, jo, ale u nás je to prostě trapný, jo. Takže ne, backstage jako minimální, je tam dobrý, když na to, tam jsou sprchy, protože nerad chodím spocenej po bubnování, to je jediný teda, toto, ale prostě jsou někdy akce, kde je i relativně malá akce, jo, a kde ten backstage je třetina prostě toho prostoru, jo, celkovýho, to je pitomý, no.
0: Tak, Jana se hlásila. Tak.
3: No my tam teda žádnou VIP zónu nemáme, my jsme taky jako všichni jako jedna festivalová rodina. A ještě jsem zapomněla říct, že to je v Tábořišti u Karla Český Štemberg, protože to jsem neřekla, nebo řekla?
0: Já nevím, ale ono už je to po 13. Je to,
3: takže, to je fakt.
0: Takže, myslím,
3: a je to že... tak krásný místo, musím říct.
2: A já jsem neřekl, že ten Sputnik je vlastně CZ na začátku, no to někdy si lidi myslí, že tam je S. Ano.
0: Tak naši posluchači by to měli vědět, protože vás hrajeme. Tak a já teďko, aby jsme moc nemluvili a taky hráli, mám tady ještě nějaké otázky na vás připravený, tak si dáme ten serotonin, dopamin. Mám to připravený? Jdeme do toho, posloucháte rádio, hej.

0: Kapela Sputnik na rádiu, hej, a tady máme ve studiu Janu Rusáka a Anetu z kapely Sputnik. A Rusák říkal, že má serotonin na levý ruce a dopamin na druhý, je to tak?
1: No, to je zlé, na hřbetě ruky, vytetovanej.
0: Nemůžete vidět, ale my to tady vidíme. No a já možná bych se zeptal Jany, protože Jana říkala, že má nějaký zprávy, kdo tam vlastně kromě Sputniku bude na tom festivalu. Je to 13. ročník Riverfestru tábořiště u Karla.
2: Tak bude tam ještě nějaký velký doprovodný program, budou tam vystavený nějaký starý korvety, budou tam Tatéři a druhý den tam hraje Alžběta asi hlavní a Vilém Čok a Bypass. A bude tam i spanělá jízda v sobotu, myslím, že to bude super.
0: No, tak určitě doražte. A mám tady ještě teda nějaký další otázky na vás, teda na kapelu. Něco o energii, jak řešíte energii před koncertem, po koncertě, abyste tam přišli pořádně nadupaný a jestli potom odpadnete a odvezou vás na marách, nebo jak to je s tou energií u vás?
3: No tak se pochlup.
1: Serotonin, dopamin, že jo, no, to je prostě o tom, no, tak jsou už různý, hele, snažím se samozřejmě být vyspaný, a ne tam mě žene do postele, abych to se vyspal pořádně, takže, no, ale protože už jsem starý, tak někdy si člověk musí pomoct si třeba nějakou chemii, no, takhle to chodí v životě. No,
0: a máte nějaký, jak vlastně jste spolu dlouho a máte nějakou ponorku, nebo jste se máte furt rádi a jste úplně v pohodě v kapele, jak to máte u vás?
3: Ku podivu, i po tolika letech se máme furt všichni rádi, protože náš tajný takový fígl na to, jak být v pohodě, je, že se nebojíme se poslat hnedka do prdele, eskalovat ty věci hnedka. A když čistíš vzduch průběžně, tak to funguje. Není tam ta ponorka, nejsou tam prostě takový ty, jako že jsi si něco nedořešil. My si všechno hnedka vyřešíme.
0: To jsou takový ty typy lidí, že někdo to v sobě furt jako dusí, že jo, a někdo vybuchne
1: a
0: za pět minut to má za sebou.
3: A díky tomu, že jsem celý život mezi chlápkama, tak já jsem taky takový malý chlápek, takže já se neurážím jako holka.
0: To bych neřek.
3: Snažím se tak nevypadat, ale chovám se tak. Takže se neurážím, a když něco chci, tak to řeknu. Tak, jak to myslím tomu chlapovi, protože samozřejmě chápu, že jinak mu to nedojde. A, takže nemáme, jako s tím asi není žádný problém.
0: Dobře.
3: K tomu, že se ani nechovám jako holka, jako i že nevyžaduju prostě jako vlastně největší princes naší kapely Marťas, jo. Takže nemáme ty problémy.
1: No, snažíme se hlavně už při výběru, my jsme se nejdou 26 let, že, takže tam je to jako vyřešený, jo, ale při výběru spoluhráčů jde nejenom o ty hudební věci, ale aby taky to nebyli kreténi, že jo, aby byli schopní třeba říct, co je prostě, aby mluvili na rovinu, nevymýšleli píčoviny, prostě, jo, aby to...
0: No, to jsem se chtěl taky zeptat, jestli je to nějaký problém, nebo není se střídat s různýma zpěvačkama na pódiu.
3: Hele, pro mě to problém není a naopak jsem ráda, když to je. Bohužel těch holek je na těch pódiích málo se potkáváme, ale když to je, tak se vždycky jdu podívat, baví mě to. A tak jako se koukáš, jak to dělá někdo jiný, a tě to nakopne, že?
0: To je to důležitý, že když si
3: říkám,
0: že to inspiruje.
3: Inspiruje a se říkám, jsi dobrá, to ti přeju. To ti moc přeju. Jsi hezká. Ne, fakt to přeju, protože já ještě vždycky říkám, že když dva dělají to tež, není to tež. Takže úplně zbytečný jako žárlit nebo to, protože prostě, když někdo lepší, tak je lepší. S tím jako nic neuděláš. A můžeš si a maximálně
2: dobrý, že nikdo lepší není.
3: A maximálně tě to nebo můžete to prostě nakopnout a tebe to taky někam posune, to je prostě celý, takže víc holek na těch pojďích.
1: My jakoby, to souvisí i s tím, co jsi říkal, to s těma spoluhráčema tak, že strašně důležitá je otevřenost, jo, věcem podívat se na to z pohledu toho druhýho, jo, aspoň takovýhle nějaký jako základní jako ohled mít, snažit se prostě pochopit a hlavně mluvit o těch věcech, protože prostě jsme různý a to se týká i jako závisti u lidí, která bejvá, jo. A jedna z metod, jak se s tou závistí třeba nebo s tímhle s tím vyrovnat, pokud to lidi mají, tak je prostě to, že bejt jinej, jo, prostě srát na to, co si myslejí ostatní lidi, jo. A ten takový člověk potom jakoby vlastně ani nemá co srovnávat, takže je v pohodě.
0: Jasně.
3: Spíš je to taková svoboda, no, takže prostě já jsem skvělá a pak jsou ty druhý, no.
0: Dobře, tak já tam dám náraz jako kráva.
2: Dobře.
0: Tak, posloucháte Rádio Hej, kapela Sputnik, náraz jako kráva.

0: Hakel. Slucháte Rádio Hej, já jsem si hnedle teďko zvrhnul kolu do mixpultu, to by bylo veselo teda. Naštěstí jsem to zadržel. Tak, posloucháte Rádio Hej, kapelu Sputnik, my si tady povídáme, takže trošičku netradiční páteční večer dneska zpočátku a já tady ještě mám na vás nějaký další otázky, aby jsme se něco dozvěděli o vás. Nebo co mě napadlo, když skládáte muziku, jestli nejdřív složíte text, potom na to uděláte hudbu nebo dohromady, nebo kdo to dělá a jakou máte inspiraci?
1: 90% nejdřív hudba.
0: Jasně, a potom do toho se trfovat.
2: A Marta si teda geniální textař, takže tak je dobrý.
1: Tak Aneta taky dělá texty, tam jde o to nebejt línej si poznamenat věci, co vidíš kolem sebe.
0: No, jasně. To je nějaký nápad a vždycky tě to píchne. A
1: no, do mobilu se to namluvit, pak převíst do textu. Nebo prostě, jo, to je ten největší problém, že lidi třeba ono kolem tebe je plno všelijakých absurdních, legračních, zajímavých věcí, ale člověk to je línej, vytáhnout ten mobil a dát si to někam a pak, když potřebuje udělat text, tak je v prdeli, no.
0: No. Tak,
3: to má taky francouzsky?
0: No.
2: A hlavně je to vlastně ta inspirace, že fakt mít otevřený oči a být vždycky připravený se inspirovat těma věcma, co jsou kolem tebe. Takže od divného slovního spojení, že ti něco řekne někdo, to by to přijde fajn. I na scénku děláme spoustu videí a jsou blbosti, které tě inspirují a které si prostě musíš zapsat a nezapomenout, že my máme všude samý poznámky na to, co bychom mohli udělat.
0: Jasně. Tak a ještě máte nějaký recept na to, abyste byli dobrý?
2: Hele, no náš recept na to, jak byl dobrý, je, za to zase řeknu francouzsky, se nevadí mít v piči. To znamená dělat si to, jak ty chceš a mít tu svobodu. Protože když začneš přemýšlet nad tím, aby se to líbilo a aby se to líbilo většině, tak je to podle mě začátek konce. Takže se na to prostě vysrát. A dělá si to, jak chcete. Ty lidi to třeba ze začátku vůbec nepoberou. To je náš případ, když jsme začínali kdysi dávno se Sputnikem, tak v tom punku ta elektronika vůbec nebyla. Teď už je zase ten několik let zestup té elektroniky, takže je to normální, ale opravdu v roce 1731 ta elektronika nebyla. Hazor, nesmí se smát vlastně nevtipům, dobře. Tak to nebylo a nám se lidi furt ptali, hele, proč tam dáte tu elektroniku? A my jsme si říkali, a proč bychom ji tam jako nedávali? Teď už je to normální a ten punk už běžně
1: vlastně byl, teda byly Sex Pistole a Ramones a tak dále, ale taky to byly kapely, které zněly jinak než ty ostatní. A já to tohle beru dodnes jako hlavní princip punku. Když to tak jako třeba 95% dnešních mladých punkáčů nevnímá, ale já pro mě je základním jako vlastností punku právě originalita, neznít jak ostatní. Jo, a tak to taky bylo. Jo. Každá ty punkový kapely, nebo postpunkový, nebo gotický punk, nebo těch stylů potom bylo hromada. Každá si vymyslela něco svojeho, jo, snažila se nekopírovat. No a takže prostě to k tomu punku patří. A pak když teda někdo říká, proč hrajete takhle, proč neděláte punk, hurá, jo, tenhle si texty, no tak proč bychom to dělali, když to dělá milion dalších, jo.
2: A to se netýká jenom hudby, to se týká jako všeho, malování, vlastně všechno, co tvoříš. A já jsem jako říkala přednedávnem, že mi vlastně líto teď o té mladé generace. Oni mají strašně velký tlak z těch sociálních sítí, protože vlastně strašně se to podporuje teď ta průměrnost. Ta průměrnost díky AI, která generuje průměrnou hudbu, průměrný obrázek. Je to vlastně hezký, ale všechno je to takový hezký. A když seš typ toho člověka, který má rád ty hraniční věci nebo úchylné věci, divné věci, tak ono jak je to všechno jako korektní strašně, tak tě tam nepustí, že to zakáže. Takže a teďko máš i ty lidi, kteří mají názor na to, jak to máš dělat, jak by to dělali oni, kdyby chtěli, ale nedělají to a dostáváš strašnou masírku. A tohle je mi fakt líto, protože tě to může zabít jako opravdu kreativně a to je průser. Nám už je tolik, kolik nám je, máme v piči, takže my to vydržíme, ale samozřejmě, kdybych dostávala takovouhle jako reakci zvenčí, když mi bylo 16 nebo 17, tak by to taky takhle jako neustála. Takže já si každému říkám, když někdo něco dělá, říkám, fakt se na to vyser. A ono ti jako málo kdo z tvýho prostředí i jako podpoří, jo, protože ty lidi reagují tak, že když jste jako všichni na stejné vlně, tak je to v pohodě, ale jakmile ty jeden jako jdeš někam i vybočíš, tak je to špatně. Je to špatně. A v tom případě je to dobře, protože jestli se tohle se ti stane, tak to je dobře.
1: Oni tě ze začátku podporujou, jo, kamarádi, přítelkyně, to, ale jakmile zjistějí, že ty jakoby, jakmile vidějí riziko, že by si díky té hudbě nebo čemukoliv mohl nějak jakoby se odpoutat od toho jejich života, tak tě začnou vlastně srážet dolů vědomně, nebo i podvědomně, jo, prostě chtějí tě mít s sebou, nechtějí, aby si jim připomínal jejich vlastní třeba průměrnost a tak dále, jo, prostě jim to vadí, takže oni ti dost takovým jako zákeřným způsobem tě stahujou dolů ty lidi, jo, prostě opravdu ten recept na to je prostě vůbec prostě srát na to, co říkají, jo, prostě no. Je to jedno.
2: A já ještě teďko hodně zpětně, já jsem třeba, když mám ráda punk, tak já jsem neměla moc ráda Sex Pistols a nebyl moc jako, nepřirostl mi John Lydon nějak úplně k srdci. A až přednedávnem, protože Sputnik vyvolává neuvěřitelné reakce, a na to jsme strašně pyšní, hodně pyšní.
1: Negativní.
2: Negativní a to je jako kurva dobře. Ale přesto, že nic neděláme. My prostě nic, nikomu necpeme názory, nikoho nementoruju, je mi úplně uprdele, co si kdo myslí, blabla. A přesto vyvoláváme tyhle reakce. A teďka já jsem si vlastně fakt uvědomila, jaký musel mít koule, když oni tohle z toho prostě jako když začal prostě a zašli fakt jako, vznikal ten punk, jak se museli dostat přes hubu neustále, jako prostě opravdu to, co museli dostat oni a ustáli to. Tak jsem to začala zpětně jako přehodnocovat teďko a vlastně začala jsem mám ráda Pil a byli jsme jako na koncertě. Já říkám, že jsem se podívala do starého čuráka, to myslím jako v tom dobrém slova smyslu, protože když uděláš nějakou takovou velkou revoltu, tak musíš být prostě, nejseš nějaký hodný chlapeček, který prostě chce mít samý jedničky a chce, aby ho měl každý rád, že jo. Takže já to myslím v tom dobrém slova smyslu a fakt to oceňuji a fakt se mi
1: ono, lidi opravdu jsou agresivní, když se šínej. Dneska už se jakoby proběhla taková ta woke drezura, jo, takže už je to lepší, ale oni, já si pamatuju ještě, když jsem měl prostě v 80. letech v první polovině prostě třeba jenom náušnici blbou nebo dlouhý vlasy odbarvený, tak prostě ty lidi fakt některý byli vysloveně agresivní, jo. To nebylo jenom u nás, jo, to bylo, já hodně čtu, mám rád prostě autobiografie, že jsem si četl, tam opravdu se furt hrvali s někým, jo, ono dneska ta společnost je taková jako trošku jiná, ale lidi nemají rádi, když seš jinej. Jo. No,
2: ale teďka to schovávají za to, že to s tebou myslí dobře, já to miluju. Takový to, myslím to s tebou dobře, to by si neměl. No. Víš, jako.
3: A my vás chceme právě, protože jste jiný.
2: Takže my to s vámi myslíme dobře, takže přijďte na Riverfest a taky zdravíme Karla, doufám, že budeš mít pro nás napečený buchty.
0: Tak a já mám připravenou song Policie, chcete k němu něco říct, kdy to vzniklo, jak to vzniklo? Nebo to mám jenom pustit?
2: Je to pust, možná to nepamatujeme.
1: Já si to pamatuju, to bylo kvůli tomu, já jsem kdysi pronajímal byty na Mostecku a tak, cikánský, který stály třeba byt, který stál 800 třeba mega, jo, s hypoškou a tak dál, tak stál třeba 50 tisíc, tak jsem to využil a tak dál a tam potom před těma barákama bylo obrovský skladiště, ještě starý a Vietnamci si tam udělali podzemní, ale fakt hodně velkou pěstírnu trávy. Tak o tom to vlastně je.
0: Takže
1: to
0: policie.
1: No, a nahlásil to jeden důchodce, který vlastně to si všiml, že není něco v pořádku.
0: Tak jdeme do toho. Policie na rádiu, hej.

0: posloucháte Rádio Hej a v pražském studiu máme kapelu Sputnik a ředitelku, programovou ředitelku festivalu Janu, a je tady Rusák ze Sputniku, je tady Aneta a povídáme si o 13. ročníku festivalu u River First u Karla. Tak a Jana říkala, že se tím mám ještě na něco zeptat, kdo ten festival pořádá, nebo ještě chceš něco k tomu říct?
1: No tak pořádá to Karel, to už jsem říkala, to nevadí, tak ještě jednou. Mecenáš Karel, je to náš miláček. Opakování je matka moudrosti, ano, přesně tak. 10.–11. července tábořiště u Karla, myslím, že to bude super.
0: No to určitě.
1: Hlavně tady ta kapla, co tady se mnou sedí, teda část. No. Těšíme se na vás.
0: A takže vy jste vlastně říkali, jak jste dlouho spolu, a jestli si pamatuješ vlastně, kdy jste vznikli a kdy jsi stála poprvé na pódiu.
2: A Sputnik vzniknul ještě dávno předtím, než jsem tam přišla já, ale to bylo psáno Seset, my už jsme Zezec, takže moje éra je Zezec, která už ani vlastně nevím, jak dlouho to bylo, je to 17 let.
0: Pozor na Z, jo, dneska je to na...
2: Je to smutný, že někdo udělal takhle jako zlobivý písmenko, my jsme to ještě, když my jsme se jmenovali, tak jsme si mysleli, že je to hodný písmenko a my ho bereme furt za hodný, takže jsme Sputnik.
0: No, abecera za to nemůže.
2: A bo to bylo čistě jako praktický, protože Sputnik tenkrát byl jenom jeden, to byl unikátní název, takže proto jsme to dělali. Protože Sputnik byl ještě před vznikem internetu, nebo než se začal internet ještě pořádně používat, což je také komický z dnešního pohledu. Čistě praktická věc, obrátili jsme se a vzniklo z toho ZOO, což je Marťasův, jako podle mě geniální nápad. A je to hezký název. A když jsem byla poprý na pódiu, to si pamatuju hrozně dobře, protože jsem vůbec nevěděla, která by je, tak jsem si dala panáčka před koncertem a seděla jsem tam a říkala jsem si, to je zvláštní, vlastně nejsem nervózní. Vůbec jsem nevěděla, co mě čeká. Pak náš kamarád Jiříček, tenkrát z kapely VVU, teďko, teda VVU, NVU, tenkrát VVU, teďko, tak ten se ještě začal strašně smát, protože mě znal dlouho a říká, ale to ty budeš zpívat, jo, haha. Vysmál se mě, já jsem říkala, ty blbečku. A šla jsem na to pódiu. A zase další překvapení bylo, že se mě třeba zvukař zeptal, jak to chceš dovoz poslechu. Vůbec nevěděla, co se mě ptá, říká, jak to chci do poslechu, já vůbec nevím, jak to chci do poslechu. Tak a nakonec se to rozjelo, ta nervozita ze mě spadla a spadla hlavně i z Marťase, protože ten mi dal šanci jako nespěvačce po několika holkách jako to změnit, to dost bolí. Ta výměna frontmana vždycky bolí. A když to vyměníš za někoho, kdo to nikdy nedělal, tak to bolí ještě víc a bolí to docela dlouho. A tenkrát on měl koule, protože to viděl on a tenkrát náš basák a hrozně mě kryli a podporovali, že to dám, protože viděli tu úchylnost, viděli, že to jednou dám.
3: My jsme měli, byl Sputnik s několika zpěvačkama a my jsme jako spolu s Anetou, že jo, a ona to vlastně pozorovala všechno dlouho, a když už jsme prostě museli vyhodit třetí zpěvačku ze Sputniku, tehdy čtvrtou dokonce, protože to bylo ještě Sputnik s S, tak se nabídla, že bude zpívat, jo. No a já jsem řekl, proč ne? Vlastně, samozřejmě pak jsem jí nadával, proč jí to nenapadlo o 10 let třeba dřív, že chce zpívat, jo.
0: A kdy ale... to teda bylo? V kterém roce?
2: 17 let naspátek, 18 let naspátek a bylo to v Polsku, šli jsme do kempu a já jsem se na něj otočila. Máš někdy takový, někdy se ti prostě stane, že si jako uvěříš a že máš koule udělat něco, co by si jenom mé nenapadlo. A mně se stalo v životě několikrát, to dost mi to vždycky změnilo život, že jsem se prostě pro něco rozhodla. Si uvěříš nějakým způsobem, ale jako ne nafoukaně. Prostě najednou si říkáš, hele, já asi na to mám. A podívala jsem se na něj a říkala jsem, hele, Marťasi, já budu tvoje zpěvačka. A on se na mě podíval.
3: My jsme tam byli s jednou zpěvačkou, jo, která už nám prostě fakt byla hra. No, ona byla, výborně zpívala, ale jinak prostě to bylo špatný.
0: Mě třeba taky v životě nenapadlo, že budu mít dobrá v rádiu.
2: Ale já si právě ještě myslím, že je důležitý, že ty si něco můžeš naučit, ale prýma člověk buď seš, anebo nejseš. To toho člověka jako nenaučíš. O to vlastně šlo. A my jsme měli stejný hudební vkus a stejné názory. Takže Marťas mi věřil, ale zároveň prostě ztratil strašně moc času, protože to je jak v posilovně, když budeš jako cvičit svaly, tak jako za měsíc nemáš, za týden, rozumíš, musíš počkat a věřit, že to jako jednou dáš, dokážeš, vydržíš, že to nevzdám. No a tak mě takhle dali šanci kluci a dobrý.
0: Tak to je super.
2: A Marťas, si ty ještě řekni, kdy jsi byl.
3: Kde jsem byl?
2: Kdy jsi byl poprvé na pódiu?
0: No.
3: Jo, na pódiu, kdy jsem byl poprvé. No já myslím, že to bylo s první, co asi bylo... Jo, tohle, jo, jasně, jo, my jsme měli vánoční besídku a jsme si vyřezali to kytary z překlišky. Já jsem měl SGčko jako Angus Young, který jsem miloval, a hráli jsme písničky, co si pamatuju, tři. Set Me Free od Sweet, Space Trucking od Deep Purple a myslím, že I Was Made For Loving You od Kiss. No.
2: Tomu bylo 30.
1: No, takže to je nedávno.
3: To mi bylo asi 10, no. Takže to bylo poprvé, jsem byl poprvé na pódiu, no. Jo, a my byli jsme zmalovaní jako kysáci.
4: Jo.
3: No. A jo, a to si pamatuju. To si pamatuju vlastně doteď. To byly ty gouache, nebo jak se to jmenují, ty barvy, takový prostě...
2: Podovky.
3: Ne, ne, to právě nejsou podovky, to je hustý.
2: Tempery,
3: ale to je ještě jiný, to je hustší ještě. A takový, no, prostě ono to schne a tobě tvrdne ta kůže a pak se to odlamuje a celkem to tam drží. A prostě není to určitě nic, co by mělo být na tom obličeji nějak díl. No a takže tohle si pamatuju, jak to bylo nepříjemný, no.
2: Ale není důležitý, jako to, jak se cítíš, ale důležitý, jak vypadáš a určitě jsi byl ostrý.
3: Nevypadalo to dobře, když ti prostě...
2: Dávaj kusy černý.
3: Když ti tam nějaký krusty na obličeji tam schnou a upadává to, no, ani
2: to... Deseti letý hočičky nebyly nadšený.
3: Ne, nebyly. To už se, takhle si ale pamatuju, ale to si, že jsem s tím měl, že to nebylo příjemný, no.
4: Tak, já tady mám připravený teďko song Bílý město. Chceš tomu zase něco říct?
3: O drogách samozřejmě, o čem jiným.
2: Já to bylo hezký, jsme natáčeli ten videoklip, jsme běhali, bylo asi 40 stupňů na Staromáku a on se vzal lyžařský boty, lyže a natáčela no, no. Jsem ho.
3: Bylo takovýhle roku, jak teďka bylo, ne teda 41 rekord, ale bylo fakt jako 35 a víc. A já jsem v lyžákách, prostě v kombinéze s lyžema a v péřovce prostě chodil po Staromáku. No.
4: Jo,
3: skvělý.
4: Takže posloucháte Rádio Hej, kapela Sputnik a Bílý město.

0: přináší Hakel.
1: Tak posloucháte Rádio Hej a my jsme tady teďko vybírali nějakou muziku a tak nám do toho skočilo trošku ticha. Kapela Sputnik a Jana, programová ředitelka festivalu Riverfest, a my už se budeme pomalu loučit, protože jsme zahráli všechno, co jsme tady měli k dispozici, a já jsem se teďko ptal tady Rusáka, co byste si dali, nebo Anety, co byste si dali za song. Tak ty si vybral, pojď mi tam k tomu říct, jako k tomu máš nějakou inspiraci.
2: Tak některý tam nebyli, a protože mě rádiový věci ne to, ale
1: Killing Joke.
2: Killing Joke jsou tady třeba, ty máme moc rádi.
1: Jo, tak ještě možná tak díky k mikrofonu a ještě nějaký vzkaz pro naše posluchače a rozloučení a já nevím, co, pozdrav asi, nebo...
3: Hele, tak my jsme trošku vyměkli jako Sputnik. My jsme to dřív vždycky chtěli, aby všichni chodili na náš web sputnik.cz a stahovali si naše alba zadarmo, protože jsme chtěli měnit ty písničky, nasírat ty lidi, že se vždycky něco naposloucháš, měníš to, ale prostě mít tu svobodu, svobodu výběru a tak. Ale doba nemilosrdná a tak jsme to museli dát taky na Spotify a iTunes, takže poslouchejte Spotify a iTunes, tam jsou všechny naše alba, nebo si to stahujte zadarmo na sputnik.cz, protože kopírování hudby podporuje hudbu. A jinak se vidíme my v pátek na Riverfest, je to, no, vždycky zapomenu to datum,
4: 10. července.
3: 10. července jsme my, trošku mě mrzí, že se nepotkáme s Vildou. To bych chtěla vidět, ten je sobotu. Takže.
5: Já fakt doporučuji takovýhle festivaly, ne? Prostě nechápu, proč nikdy bych nešel na festival obrovský, kde jsou prostě takovýhle festivaly, takový střední a menší, jsou nejlepší. Jo. A lidi stejně chodí na třeba pady, takový u nás moc nejsou, že jo? Ale víš, co myslím, takový jako ty mega...
4: Já mám i koncerty radši menší, než no, jako ty obrovský, no. Proč to se tak neužiješ?
5: No, je to samozřejmě velká akce, jo, ale není to taková ta prostě nahnat stádo někam, jo, korporace, jo, prostě kartel, já nevím, Vodafone, T-Mobile, prostě je to normální,
4: my
5: dobrý
4: My nemáme
5: festiák.
4: Žádný sponzory, tohle no, všechno no, je ideální, práce Karla.
5: Hm. Takže fakt, přijďte se podívat, jo, to je dobrý festival.
3: Tato, ty jsi to řekl tak hezky.
1: Tak, jinak Vildačok je...
4: Slzu mám v oku.
1: Vildačok je taky dlouholetý kamarád našeho rádia, dokonce nám natočil takovýhle hezký spot, a vy jste se ptali ještě na to Rádio Hej, tak Rádio Hej, tohle Rádio Hej existuje od roku 2016, a předtím taky bylo jiné Rádio Hej, ano, to je pravda, a měl s tím něco společného i Radim Pařízek, ale to bylo jiné Rádio Hej, a ono je to taková dlouhá historie, kterou někdy, jak mi všichni říkají, bych o tom napsal knížku, já vždycky říkám, já ji napíšu, ty lidi se tam poznají a přijdu mi rozbít hubu.
5: Já jsem jednou musel Radimovi Pařízkovi pomoct se spaním, protože jsme točili v jeho studiu v Ostravě, on se ožral a Tania, jo, ho nechtěla pustit domů. Tak musel vlíst mojím pokojem a vystat se tak
1: A to studio, já ho znám, no, to bylo obrovský studio. No. Takže já vám teďko pustím pozdrav od Vildy, což mě inspiruje, že ho budu muset taky někdy zase oslovit, protože už tady dlouho nebyl. A vy se mějte, já děkuji za návštěvu ve studiu a zase někdy příště, ať se vydaří počasí, ať se vydaří všechno. Jana, ano, hlásí se, Jana, ano.
4: Já jsem ještě zapomněla, že před tím plakátem festivalem není napsaná jedna kapela, je to takový metalový torzo Argemy, jmenují se The Kine a budou hrát pro našeho kamaráda, který nás opustil před pár měsíci, umřel, Petr Šindelář, tak to bude takový koncert pro něj.

0: speciálně.
1: Dobře, takže...
0: Miloval tuhle muziku.
1: Takže ještě jednou ahoj.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
3: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hey.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, máme tady úterý, to znamená blues a od mikrofonu rádia, hej, vás zdraví a vítá Honza Kulík. Když se dáme do bluesovek, tak si dáme co? Tak si dáme nějakou bluesovku dobrou, zkusíme třeba Bobbyho Maca, dejme tomu. Tak dáme, tady je.

0: Right, little blues there.
1: Tak to bychom měli odevírák večera a dáme se do kalendáře, co se událo v dějinách muziky 11. srpna. Takže vidím tam rok 43 a dokonce snad dvakrát. Na mou duši. Tak 43. 11. srpen, to se narodil nikdo jiný než Jim Cale. To jsou Goose Who, tak tě dáme, no.

Tak to byly Gůzhu a máme tady 43. ještě jednou a to je Dennis Pyrton, 11. srpna narozený. To jsou Dave Clark Five, jak jinak. Tady je máte.

Když se na to tak dívám, tak tady potom vidím spoustu dalších kapel a já zkusím ještě mimo těch Dave Clark, tady budou nějaký jazzmeni a mám tady taky, protože dnešní kalendář je poměrně složitý a snažím se vyhnout těm populárním kapelám. Ku příkladu vidím tady rok 1964. 11. srpna The Who, zatím známý jako High Numbers, vystupují v hotelu Harrow. Na pódium se nedostanou dřív, než skončí pěstní bitka mezi Rogerem Daldrym a jeho tchánem. Což je velice zvláštní, ale zkusíme to, co z toho vyjde. No. Ta kapela The Who, tady ji máte. Co bychom si od ní dali? Třeba Dangerous, tady jsou.

Přehlíd jsem ještě v tom hledání rok 1942, 11. srpna se narodil Mike Hutch, teda 11. srpna, a to jsou Manfred Mann, jak jinak. There she was.

Podíváme se dál a vidím tady rok 1950 a to se narodil 11. srpna Erik Braun, konkrétně teda vlastním jménem Rick Davis. To jsou Iron Butterfly.

Pak tady máme rok 1948, to se 11. srpna narodil Bill Hart, což jsou Drbec, to je tak jako zvláštní kapela.

A pak tu vidím rok 1957. 11. srpna se narodil Richie Raymond. Co jsou Raymonds?

Pak tady vidím 63. to se narodil František Petričko, mezi přáteli nazývaný důvěrně Fanny, a to je Morava.

V Novém Jorku, a to přesně 11. srpna 64, probíhá americká premiéra filmu Perný den s kapelou Beatles.

Odcházejí z kapely Wings Paula McCartneyho, než aby s ní museli cestovat do Nigérie, kde se natáčela deska Band of the Run. Ve skupině zbyli pouze Paul s Lindou a Danny Lane, takže se na to podíváme, konkrétně na tu desku Band of the Run.

Pak tady máme 70. rok, 11. srpna se narodil Andy Bell, což jsou Wright, Beady Eyes a taky Oasis.

A pak tady máme ještě takovou zajímavou zprávu a to vidím právě teď. V roce 79 od 11. srpna celkem 5 týdnů povedou The Knack album Get The Knack americkou albovou hitparádu.

A ještě jedna věc by se vešla. 11. srpna 1986, 1987, abych byl přesný, tak 11. srpna 1987 magazín Rolling Stones vyhlašuje album kapela Klubu opuštěných srdcí Seržanta Pepře nejlepším albem uplynulých dvou dekád. A to je z dnešního kalendáře na 11. srpen všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Tak, co dáme na začátek dnešních bluesovek? Vypadá to asi na Kelvina Moora.

Tak přáníčko do bluesovek. Pan Jindra z Janova, zdravíme, rád by slyšel něco z éry Osvobozeného divadla. Proč by ne?

Na, jak si ten chudák posel velebil tradici, hlad mu rozleptal břicho a játra i bránici. Vše to

je 10 minut po půlnoci. Čas udělal zas další krok. Teď nespějí štěnice a cvoci.

0: Blues každý úterý s Honzou Kulíkem od 20 do 21 hodin.
1: Když tak sedávám ve stínu lípy a starý atlas mi leží na kolenou, marně hledávám řeku Mississippi.

chybějí mu listy, odnesl je čas. Jedno je jistý, že já sedím tady a zatím moje řeka na mě čeká tam, co štěkají kojoti. Moje řeka na mě čeká už.

šlape, aby ono nás to neušlapalo. Ach, nebojte se. Víte, co se mi nejvíc líbí? Ten fagot. Va, jo? Šikovnej chlapík. A fešák má moc pěkně ušitý kalhoty. To budou určitě z Prioru. Tak a

0: Další přáníčko je od Kuby z Louňovic pro paninku z Toxíku, Inka Zemánková, orchestra Karla Vlacha a jinak teda film starý, pamětnický, Hotel Modrá hvězda původně. Tak jo, tady to je.
1: Tak jako z

0: Tak to byli Chicago, Aeon Blues Generation, to je zajímavá formace bluesová. Zubrnický Tomáš by rád slyšel Věru Vajsarovou, Blues o penězích. No zkusíme to, co to vydá.
1: To jsem šla takhle jednou po Karlově mostě a oslovil mě nějaký mladík. Jestli chcete, povídá, naučím vás novou písničku. A zaspíval mi takový blues, blues o penězích.
2: Když je někdy máme bobečkové zlatí,

Tak, to bychom měli Věrku Vajsarovou. Neškodilo by si občas připomenout taky Roberta Slezáka. Už jsme ho tady dlouho nehráli zase. Tak zkusíme Roberta Slezáka. Tady ho máte.

0: Bylo 21 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Na nic si nehrajem.
6: Devátá sadama a kdo je první? Libor, Michovický dokonce. Tři sestry, svatá Petra.
7: Prasata!

Tak, další kousek je od Terezy a Tereza. Tereza to vidí na pěnu. To je kapela zajímavá, holčenčí téměř. Panákový studio, pak to opravuje pro mě a Sášenku. To už jsem se Sášenkou a pro mě už jsem nebyl tak úspěšný, protože zásoba nemáčků u nás taky není neomezená. Ale panelákový studio, jo, takže to dáme. Zdravím Terezu.

Tak to byla Pěna a máme tady Karla z Jihlavy pro přítelkyni Evičku. Dává kolera, čas nejde vzít zpátky. Tak jo, zdravíme.

Miller ze solovýho lva Čas nejde vzít zpátky a já tady mám Láďa Bengoš. Láďu Bengoše tady mám a Láďa Bengoš píše, že zahrají nám do Kutlíř u Kolína pod pergolu nějaký starší song od Kabátu a píšou, že si vaří na grilu španělský pochoutky. Tak už teď mám hlad. Tak si to tam užijte, no. Pekle sudy válej, že by. Tak to dáme.

A pak tady mám jeden požadavek na jihočeské Jahušu, stať dáme v zápětí s Denál s kabátama, tak to proložíme tím Jahušusem.

Tak, co bychom měli, jak jinak, než Auschwitz, na plný pecky, valíme necky. A máme tady toho Zdenála, ano, Lady Jane. Tak já se dívám, kde ji máme. Ano, máme Lady Jane, tak ji s chutí zahrajeme. Zdravíme Zdenála, našeho stálého posluchače. A už to tam listuju, jo. Osmička. Osmička vypadá jako sněhulák. Tak jdem na to.

tak koukám na hodiny, tak vezmeme jednu, dva, jeden, dva kousky, já tomu češtinovi dávám do těla teda. Tak jeden, dva kousky vezmem, pakli budou, zatím mám na bídnu Apollo 440.

A teď se ozvala dokonce paninka z taxíku, zdravíme pro Kubu a taky pro Honzu telefonistu. Do nebe, Krausberry. Full time rock.

Dobrý, zdravím Tomáše. Ještě máme chvilku času, tak já tam něco vlepím, nějaký třeba Hammerfall nebo něco takového. No, co se vám to bude líbit. Já vám poděkuju za poslech, protože za chvíli je tady Fandavik s francouzskýma vychytávkama, že? Tak si už poslechnete dobrý francouzský Big Beaty a já musím, no, nedá se svítit, 10. se blíží. Tak tedy, mějte hezký zbytek úterka, mějte se fajn, měli bychom se slyšet zítra. Co je zítra? Středa, no, tak Ruková asi zřejmě bude, doufejme. A jinak, jak jsem říkal, užijte si to, mějte se.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu posledních premiérových předprázdninových vychytávek přeje František Vich. Abych to tedy upřesnil, ne že by o prázdninách pořád neběžel, ale v našem tradičním čase budou nachystány starší reprízy z počátku loňského roku. Jak ale nastane září, znovu budeme pokračovat premiérovým pořadem. Vlastně půjde o řešení totožné s loňským létem. Prvním z dnešního kvarteta bude jméno, které je, nebo možná bývalo, docela známé i u nás, ale doma v Belgii je Plastic Bertrand už punková či novovlná legenda. Z úplně jiného těsta je pak skupina Electric Bazaar Company, která do rockového základu mixuje nejrůznější jiné hudební styly dle chuti a potřeby. Třetí čtvrtinu mám vyhrazenou pro skupinu Passion Fodder, kterou vedl svého času jeden Američan a jejich styl byl spíš rockově britský. Dnešní čtveřici pak zkompletujeme muzikou z let 60. Konkrétně s písničkami jedné z asi nejrokovějších zpěvaček francouzského je stylu, která měla umělecké jméno Pussycat. Když se někdy v 78. roce občas objevil v československé televizi Plastic Bertrand s písničkou Sa plan pour moi, byla to hodně velká anomálie. A to nejen v tom, že šlo o francouzštinu, ale hlavně to byla docela energická hitovka a něco málo z mozaiky toho, co tehdy na západ od nás farčelo. I když od syrového punku, se kterým tenhle zpěvák začínal, už to tehdy bylo o pěkný kousek dál k tomu, co se dělá hlavně na kšeft. Tuhle hitovku už jsme taky ve vychytávkách poslouchali. No ale abych se vrátil i k těm jeho punkovým začátkům. Bylo to už v roce 1973 a Plastic Bertrand vlastním jménem Roger François Jouret tehdy žil v Bruselu, kde se 19 let předtím narodil a hlavně studoval hudební teorii a historii a taky bicí nástroje. No a na ty bicí pro změnu pod jménem Roger Junior hrál už někdy od roku 1973 ve skupině Hubble Bubble. I když se o ní píše vždy jako o kapele punkové, popřípadě novovlné, tak nevím, co tehdy na počátku opravdu hráli. Ale kolem roku 76-77 už opravdu znějí docela syrově punkově a vydávají i první album. A po roce ještě jedno. Ale po tom, co tragicky zahynul jejich baskytarista, je Plastic Bertrand zlanařen na solovou dráhu a dny kapely jsou tím sečteny. Bertrand pak spolupracuje s producentem a skladatelem Lud Prickem, který taky připravil celý hudební základ pro budoucí hit Sa plan pour moi. V 77. vychází i jeho první solové album nazvané OA, čili Rok 1, kde se mimo jiné objevuje i skladba Pogo Pogo, kterou měla na prvním albu už předchozí kapela. Měl jsem sice chuť pustit vám onu původní nesrovnatelně syrovější verzi, ale ty nahrávky zní tak plechově, že jsem si netroufl. Takže zkusme aspoň tuhle, sice technicky mnohem lepší, ale hodně uhlazenou verzi z té první solovky.

Plastic Bertrand z jeho prvního solového alba z roku 1977. Ta kytara zněla, jako kdyby tam nahrál Steve Jones od Sex Pistols. Abych nezapomněl, tahle skladbička byla i jeho prvním singlem. Z prvního LPčka jsem vybral i druhý kousek, docela stylovou úpravu písničky Bambino, kterou proslavila už v roce 1957 francouzská zpěvačka Dalida.

Plastic Bertrand se velice rychle posunul od punkových začátků až k europopovým diskotékám a dokumentuje to i muzika, kterou najdeme na jeho následných albech. K dnešnímu dni jsem se těch novinkových dopočítal cirka 13. To poslední vyšlo minulý rok pod názvem L'Expérience Humaine. Hodně se taky věnoval práci v televizi, třeba jako moderátor. V posledních letech pak často vystupoval v rámci koncertní show Star 80, ve které se připomínaly všelijaké, hlavně diskotékové hvězdičky 80. let. A taky se po více než 30 letech přiznal, že ten svůj největší hit vlastně ani nenaspíval, podobně jako celá první čtyři alba. Všechno totiž zařídil zmiňovaný producent Lou Dupreek. Přesto všechno, co tady padlo, se mi podařilo na jeho albu z roku 2007, nazvaném Dondi Bondi, najít skladbičku, která, myslím, neudělá ostudu. Vůbec tahle deska byla koncipována jako návrat o 30 let zpátky k původnímu zvuku jeho prvního velkého hitu. I když právě tahle skladbička, nazvaná Fragile, úplně ten případ není. Takže tady je Plastic Bertrand dnes do třetice.

pořadu francouzské vychytávky pokročíme k druhému dnešnímu jménu. Skupina Electric Bazaar Company dokonce už několikrát vystupovala i v naší republice. Poprvé to bylo už v roce 2006, krátce po tom, co změnila původní název, který byl Rotier Tedua. Pod tímto názvem také vyšlo v roce 2005 jejich první album. Jinak počátky skupiny spadají až do roku 1998, a to do bretaňského Brestu. Jejich muzika je sice v podstatě rocková, ale velice pestrá, hledající třeba i v různých folkových oblastech jazzu, blues nebo undergroundu. Zvuk dobarvuje saxofon nebo klarinet a specifikem je i používání klasického kontrabasu. Často jsou stylově srovnáváni třeba i s Tomem Waitsem. I když mě podobou jejich nepsaný lídr, zpěvák a kytarista Etienne Grasse, připomíná spíš Davida Gahana od Depeche Mode. K dnešnímu dni čítá jejich diskografie 5 studiových alb a 1 live. My zahájíme písničkou Out of the Road z jejich prvního alba po změně názvu na Electric Bazaar Company. Vyšlo v roce 2007 a jmenovalo se Tambour.

Electric Bazar Company z jejich alba Tambu z roku 2007. Po následném živém albu vychází v roce 2010 další studiovka pod názvem Psychotico. Tady je titulní písnička, možná trochu šmrncnutá Balkánem.

Pokud se nemýlím, tak Electric Bazaar Company u nás byly naposledy v roce 2014. Ale ona, tahle kapela, vůbec ráda cestuje a i té východní části Evropy už sjezdila hezký kousek. Zhruba v té době, kdy byli naposledy u nás, jí také vyšla krátce po sobě 2 6písňová mini-alba nazvaná Seamen and Travelers. Zatím poslední kolekce, Preaching Songs, vyšla v roce 2018 a z téhle desky jsem vybral zase trochu rychlejší Baby When I'll Go.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Allianz Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: I když se v našem pořadu pochopitelně stále držíme na frankofonní hudební scéně, občas se nám do toho připlete i nějaký v uvozovkách cizinec. A třeba jméno kytaristy a celkem všestranného muzikanta a umělce Theo Hakoly už tady padlo v minulosti nejen v souvislosti se skupinou Passion for Dare, ke které se dnes vracíme, ale i když jsme svého času poslouchali jakýsi její předstupeň, skupinu, která se jmenovala Orchestre Rouge. Tenhle hubený blondiák s výrazným pohledem v roce 1973 opustil své rodné městečko, kde si ve státě Washington a začal cestovat po světě. Přes Guatemalu, Španělsko, New York City a Londýn se po 5 letech vyskytl v Paříži. Mezitím různě studoval, živil se vším možným, z čehož mě zaujaly třeba lekce z dějin španělské občanské války. No a v té Paříži se začal trochu více věnovat muzice. I když jinak jsou jeho schopnosti opravdu všestranné. Mimo jiné se třeba hodně věnuje literatuře. Docela všestranný je i pokud jde o schopnosti muzikantské a je taky celkem zajímavým zpěvákem, možná někde mezi Nickem Cavem a Davidem Byrnem. S komplet francouzskými hudebníky, ale jinak dost pod vlivem britské Cold Wave, sestavil nejprve už zmíněný Orchestre Rouge. Po 2 albech na jejich zbytcích vzniká v roce 1984 soubor Passion for Dare a u něho se zastavíme právě dnes. Začneme hned prvním EP, které vzniklo záhy po jejich vzniku a jmenovalo se hezky polopaticky Four Songs. Jednou z těch 4 písniček tam byla i tahle. Freedom is Slavery.

Bason Fodér z roku 1984. Proti předchozí Hakolově kapele je určitý stylový posun znát. Zhruba bych řekl více ke kytarám, ale pořád je ten sound hodně britský, případně lehce americký. V roce 1985 mají první album, nicméně my poskočíme o kousek dále do 88., kdy se objevilo už třetí album Love, Waltzes and Anarchy. Z něho pochází i skladba Blood Thicker Than Love.

Blood Ticker Ten Love, písnička, kterou lze nalézt na třetím albu skupiny Pass On For Dare. Tahle pětice fungovala asi 7 let, tudíž cirka do 91. roku, a zbylo po ní celkově 5 alb. Nakola pak později pokračuje jako solista. Pass On For Dare si poslechneme ještě do třetice, a to ukázkou ze 4. alba z roku 1989, které se jmenovalo Woke Up This Morning. Je to skladbička Happy New Year.

Docela s oblibou tady pouštím různé francouzské zpěvačky 60. let, často už polozapomenuté. A dnes to bude Evelyn Courtois s uměleckou přezdívkou Pussycat. Takže rozhodně neplést s holandským triem z let 70. Pussycat si své umělecké jméno našla v jedné písničce Toma Jonese, se kterým dokonce později jezdila na jeho francouzském turné. Počínaje rokem 1966 naspívala asi 10 singlů pro značku RCA Victor, přičemž se z velké části jednalo o covery angloamerické provenience. My začneme hned prvním čtyřpísňovým EP z roku 1966, na kterém se objevila i písnička Ba Ba Ba Boof.

Evelyn Courtois alias Pussycat si dáme hned v další písničce, respektive singlu, z téhož roku, jako byla ta předchozí, tedy 66. A myslím, že byste ji mohli znát i v podání Václava Neckáře. Ale jako úplně první ji natočili britští Small Faces. Francouzský název je Sen Pazenový.

Pussycat se už v 70. letech stáhla do ústraní, i když v hudebním biznisu pracovala i později. Jen občas se pak objevila v různých vokálně doprovodných skupinkách a jen jeden single zkusila v roce 1977, ale to pod jménem Candy Silver. V roce 1987 se pro změnu podílela na hudbě pro francouzský zábavní park Mirapolis. Do třetice jsem sáhl do roku 1968, kdy se i v jejich písničkách lehonce odrazily tehdejší psychedelické experimenty. Tahle se jmenuje Don't Say Monde Fou. Je samozřejmé, že o repertoáru tehdejších zpěvaček, o vlně je ani nemluvě, rozhodovali hlavně týmy kolem vydavatelských společností. Nicméně v případě Pussycat se mi ten sound jeví docela sympatickým. No a u dané písničky dokonce prošel i její vlastní text.

To byla francouzská zpěvačka Pussycat. A protože nám ještě chvilka času zbývá, poslechneme si ještě jednu skladbu, ale zase z úplně jiného žánru. Současně bude od skupiny, která ještě ve francouzských vychytávkách nezazněla. Jmenuje se Fauve a je souborem zvláštního druhu. Jakési nejviditelnější jádro tvoří čtyři mladíci, k nímž patří pátý člen, který je videografikem a producentem. Celý tým ale tvoří asi 15 lidí. Celkově se snaží být v rámci možností spíš v anonymitě, za to se prezentují vlastním grafickým symbolem, což je jakési štětcem namalované a šikmo škrtnuté rovnítko. Soubor existuje už asi 10 let a po několika singlech na sebe výrazně upoutal v roce 2013 EPčkem Blizzard, které se týden po vydání dostalo do francouzské top 20 a přineslo i dva hity. Hudebně mixují spoustu stylů a jsou dost těžce zařaditelní, i když třeba už nějaká pro ně vhodná škatulka existuje. Je tam něco z rocku, něco z popu, něco z hiphopu a možná jednodušší je popsat stránku vokální. Místy jsou to příjemné až popové melodie, ale z velké části to zní jako recitovaná poezie, možná ovlivněná i zmíněným hiphopem. A taky je v onom slovním projevu dost často hodně emocí, což celkové vyznění skladeb dokáže zajímavě podtrhnout. Konec konců recitovaná poezie má ve Francii svou tradici a najdeme tam i několik velmi zajímavých osobností a některé z nich ji dokáží velice dobře skloubit právě i s rockovou hudbou. Teď ale ukázka v podání Fauve je z jejich prvního alba View Frère z roku 2014 a jmenuje se Infirmière. To bude pro dnešek všechno. Přeji vám hezké dovolené a prázdniny a s premiérovým pořadem se uslyšíme zase na začátku září. A jak už jsem zmínil v úvodu, dva měsíce poběží reprízy starších pořadů, takže o zajímavou frankofonní muziku nepřijdete. Od mikrofonu se loučí František Vich.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
1: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, něco málo po 19. hodině, na rádiu Hej začíná dvouhodinový speciál Rokové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. Dnešní porci klasického roku a heavy metalu, takzvané staré školy, odstartujeme s jednou novinkou. Švédský kytarový virtuos Yngwie Malmsteen se totiž 13. listopadu tohoto roku vytasí s novou studiovou fošnou nazvanou Hell or High Water. Tento všeuměl si tuto novou desku, stejně tak jako předcházející 5 let staré album Parabellum, naspíval sám. Pilotní single Now or Never se nese v jeho tradičním neoklasickém hudebním stylu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
8: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Také ve druhé polovině našeho dvouhodinového speciálu, reprízovaného ve středu a ve čtvrtek, si budeme přehrávat především klasický rock a old school heavy metal. A jak je mým dobrým zvykem, vytahuji v premiéře rokových démantů na světlo boží jednu ze starých skladeb, kterou jste pravděpodobně ještě nikdy neslyšeli. Tohle je klenot, který ostatní rádia opomíjí. Píše se rok 1979 a kapele Rainbow vychází LPčko Down to Earth, natočené v nové sestavě. Vedle famózního šéfa kapely, kytaristy Richieho Blackmora, je za bicími stále usazený skvělý bicák Cozy Powell. Zbylí tři členové jsou však v Rainbow nováčky. Se svojí basovkou drží rytmus Roger Glover z Deep Purple, za klávesami stojí budoucí člen Purple, Don Early, a zpěvu se na tomto jediném albu Rainbow ujal anglický zpěvák Graham Bonnet. Jeho vokál nezní tak démonicky majestátně jako zpěv Ronnieho Jamese Dia. Je řízný, agresivní a trochu přidrzlý. Cozy Powell tlačí celou skladbu nekompromisně vpřed a Richie Blackmore opět kouzelně čaruje se svojí kytarou. A teď už na vás konečně vybalím název této rockové perly, nahrané na jednom francouzském zámku. Uf, tohle to nebude žádná procházka růžovým sadem. Dostáváme se totiž na tuze nebezpečné území. Ladies and gentlemen, kapela Rainbow a Danger Zone.

Tak co, také vás zpěv Briana Connollyho a další více hlasy členů anglické kapely The Sweet občas tahali za uši? Tohle totiž nebyla žádná patřičně vypulírovaná studiová nahrávka, ale živá zkouška čtveřice The Sweet, natočená v roce 1977 bez publika před koncertní šňůrou k albu Level Hearted, vydanému o pár měsíců později. A tahle nádherně syrová pecka Yesterday's Rain s unaveným rockersky nakřáplým vokálem Briana Connollyho vzbudila zasloužený ohlas také na sesterské verzi rockových démantů, kterou vytvářím na kanále YouTube. Za necelý den si ji ve videoverzi přehrálo přes 200 posluchačů a její kratoučka ukázka v shorts za stejnou dobu zaznamenala dokonce přes 1400 přehrání. A komentář jednoho z odběratelů mého kanálu přesně vystihuje to, co si o tomto syrovém živáku myslím. Best version, nejlepší verze. A to je ode mne vše for today, vše pro dnešní den. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu!